to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbežci,

0: Radio Spin.
1: Yes. Tohle je poslední stopa. For real, for real. Yeah. Let's go. Let's go. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDMA, vibe, dneska mám room on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDMA, vibe, dneska mám room on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDMA, vibe, dneska mám room on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDMA, vibe, dneska mám room on lock jako Central.

cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru on lock jako Central. Smoke.

milujou mě nenavidět. Mám 200 poloh, tu co mám rád nechtěj slyšet. Všichni co jdou proti jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho než klid a zmizet. Milujou mě nenavidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Super

aspoň jedna skladba o tom, jak se vozíme, chápeš? Auta, auta, vlaky. Zdravím pozemok crew. Autos und Frauen machen uns glücklich.

0: Čau, zdravíte Bobby Blaze, právě posloucháš Radio Spin.
1: Československá scéna Radio Spin.
2: Čau, Bobby.

0: Spin Talk.
1: Pořád se to odehrává v tom stejném městě, to taky fiktivní město Georgetown, což je vlastně jako Rumburg, kombinace Rumburka a Šluknova, tak je to jako těch severských měst, odkud já pocházím. Často jsem vlastně i ty lokace tam jako fotil reálně, který tam jsou, pak jsem si je překresloval v malování ještě tenkrát do té jako hry. Takže tohleto prostředí, stejný ten humor, který měli ty předchozí hry, takový jako nesmyslný násilí, který se tam děje v tom světě, jako takový podsvětí, vlastně lidi na okraji společnosti, to se v těchto hrách opakuje. Myslím si, že vlastně to dost dobře navazuje duchem na ty staré hry.
2: Fandíš tam nějaký postavy v té hře? Je tam nějaký tvůj favorit?
1: Já vlastně myslím, že ten hráč bude fandit tomu Brehovskýmu, i když je to jako příšerná postava, jako chová se hrůzně k těm lidem, ale vždycky tu motivaci má jako z nějakého jeho pohledu jako ospravedlněnou.
2: Tak jenom řekni toho Otu, toho si angažoval ještě předtím, než byl v politice, nebo?
1: Jo, to nám to nabluval 6 let zpátky, jo, to bylo. Jo. Ten dubbing se dělal opravdu jako dost dávno. A my jsme tenkrát byli jako kamarádi z hudební branže.
2: Dnešním hostem Spin Talku byl Řezník. Jeho aktuální díl hry Život není krásný, poslední exekuce, je venku od čtvrtka. Dneska večer to kompletně celý probarem. Těší se na tebe Roman Jakub.
3: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
4: Pojď to rozpálit, pojď.

0: Radio Spin. Spin Radio. Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
1: Bike park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 kilometrů trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
0: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
1: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
0: Radio Spin. Československý underground.

Přeju ti pohodový večer, máme tady poslední červencový pátek, 5 hodin, od mikrofonu tě zdraví Jirka, no a my už tak můžeme odstartovat další kolo československý hitparády Spin Fresh Hits. Hezký večer! A samozřejmě i dneska zdravím všechny opozdělce, kteří poslouchají reprízu, která tu běží pravidelně každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer. Každý týden tu 15 nejúspěšnějších singlů z éteru Rádia Spin soupeří o tvojí přízeň v největší rapový hitparádě Spin Fresh Hits. O výsledcích nerozhoduje nic jinýho než hlasy, který vy spineři rozdáváte svým oblíbencům, a to na našem webu radiospin.cz. K dispozici máte každý až 3 hlasy denně, který můžete libovolně rozdělit, anebo je naopak všechny věnovat jenom svýmu jednomu nejoblíbenějšímu interpretovi, a můžete tak učinit vždycky od soboty do čtvrtka. Každý týden se taky kartama snaží zamíchat 2 novinky a ani dneska tomu nebude jinak. Samozřejmě, když ale 2 tracky přibudou, 2 musí logicky z kola ven. A na ty se podíváme právě teď. Finish him. Loučíme se s Vesnou a trackem Já si tě brát nebudu, kde se objevil i Ben Cristovao. Moderní folklorní hudba, opravdu něco u nás nezvyklýho, mě osobně to baví moc. Dneska už se s touhle peckou ale loučíme. No a rozloučíme se i s Rukem a trackem Než to bylo cool, svižná věc. Ruk už je ostřílený MC tady na naší scéně. Dneska ale bohužel jeho track Než to bylo cool taky končí. Dělal jsem ty věci ještě než to bylo cool. Holky chodili si sedět na mý péro jak na tůl. No a můžeme se na to rovnou vrhnout. Začneme 13. místem. Tady je dvojice Řezník a Hades. Nedávno spolu vydali desku Drogstars a my tu máme stejnojmenou pecku z téhle desky. Posledně to bylo místo 11. Dneska už je to jenom 1 pozice od vypadnutí. Tak jdeme na to. Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 13.

startovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil bra. Bla, bla, bla, bla, bla. Co se rupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v do

0: Konvalinku a DJ Fejta, ty se nedávno spojili na desce Dvě mouchy jednou ranou, pořádná bumbepová nálož, všechny milovníky oldschoolu to muselo určitě potěšit, my tu z téhle desky máme track Co se děje.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, novinka.
0: A máme tady taky čas na dnešní první novinku, ta je od Viktora Kala, ten pár dní dozadu vydal EP Bojím se být sám, kde se

0: Spin Fresh Hits. Místo sedmý.
1: Můj style je hard jako hardcore, chodící protiklad hard shit s láskou. Makama tvořím, jako bych chtěl artwork, abych byl tam, kde jsem se musel maknout. Dám vol na live show, když drum se nechápu.

0: Jsi slyšel Smeka a jeho Hardest, název tracku tady mluví sám za sebe, opravdu tvrdá pecka a díky vašim hlasům teda dneska na sedmičce.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, novinka.
0: No a máme tady taky dnešní druhou novinku, ta je od Under My Pillow, který je v labelu Corso Records, label založený Paulí Garandem. Pod tímhle labelem tak Under My Pillow vydal nedávno svoji první desku a my tu z ní máme track 2020 Vision, kde se objevil i Sofian a Matthew, takže si to jdeme vychutnat. Druhá dnešní novinka 2020 Vision.

ztrácí zrak. Jak podáváš mi ruku, která bych chtěla číst. Tvoje krvi už nezmizí, z toho se nevyspíš. Ty smutný oči prostě hledají.

0: jsem v tranzu, když se usmíváš, vidím celý můj svět, když se na mě díváš. Možná se změním, až děti mi dáš, dostaň mě s táma, navždy mě máš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš.
1: Dostaň mě z ulice.

0: je i vaše. Ty pocem, hele, co jsem zase našel.
1: Yeah! Hitparáda Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků éteru Rádia Spin.
2: Stříbrná pozice, tady jsou Prago Union s trackem Hledá se Rým, kde se objevil i Paulie Garant. Paulie se několikrát nechal slyšet, že Kato byl jedna z inspirací pro to, aby on sám začal tvořit hudbu, takže slyšet je teď na jednom tracku je opravdu silný moment. No a teď už vítěz, tím se stává opět Izomandias s trackem A mám rád. Je to track z jeho nový desky Exit u palice, která válcuje streamovací platformy. Na tomhle tracku je i Hector, dávají do takového latino kytarového beatu a společně to zní opravdu skvěle. Takže já gratuluju, užij si dnešní vítězný track, hlasuj do hitparády na webu radiospin.cz a slyšíme se zase příště. Jirka, Radio Spin. Peace.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo první.

nám Danny Brown, ty ladíš Radio Spin, máme tu sobotu 1. srpna 2026, to je crazy, jak letí ty prázdniny, by the way, já to vůbec nechápu, jako ten červenec nějak uběhnul a já vůbec nevím jak, každopádně svátek má Oscar, takže všem Oskijům asi a Oscarům všechno nejlepší. No a co nás dneska čeká, my se dneska podíváme na hudební víkend a sice s filmovými songama. Což ní strašidelně. Já jsem si původně myslel, že si budeme pouštět tady jako znělky ze všech možných filmů, ale ne, není to tak. Naštěstí to budou takový jako rapový filmy, nebo minimálně filmy, ve kterých ten rap hraje důležitější roli, nebo kde se objevil v soundtracku. Takže na to se celkem těším. Zároveň se mrknem třeba na nový release, který vyšly, protože tento týden mi přijde, že to roste jak houby po dešti, jo. No a zároveň tady mám i dvě místečka každou hoďku na písničky na přání. Takže pokud víš, tak si počkej na jingle, hezky mi zavolej na 210 32 30 30, nebo mi to můžeš poslat do naší apky a něco společně můžeme vybrat. Jdeme se ještě vrtnout na počasí, to zatím vypadá tak, že po celé České republice máme průměrnou teplotu 22 stupňů Celsia, na většině území máme zataženo, což jsem se celkem divil, když jsem ráno vylezl, já jsem myslel, že zase bude 30 a zase bude pařit a nebude se dát nikde stát, není tomu tak, každopádně dnešní maxima vystoupají někam asi k 33 stupňům Celsia. Jediná taková anomálie, která mi tu svítí, je Brno z doví jakýho důvodu a tam mi to hlásí až 37 stupňů. Každopádně na většině území jsou taky hlášený slabý přehánky, tak uvidíme, třeba nám trošku sprchne a třeba se bude dát aspoň trošičku maličko dýchat. No a máme 8.57, za 3 minutky 9 hodin a ty ladíš Radio Spin, startujeme. Radio Spin, nejvíc repu v republice.

0: je i vaše. Ty pocem, hele, co jsem zase našel.
1: 210 32 30 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Rádio Spin.

Spin. Jdeme si dát první přání dnešního dne, který poputuje přímo za Matějem, který mi do naší jabky napsal: prosím, ču bych poprosil něco od Viktora Šína, třeba syndrom nebo něco z toho alba, prosím. Hele, Matěj, jasná páka, já jsem se díval, co tady z alba Impostor Syndrom hrajeme nejvíc a vyšel mi z toho přímo ten song Syndrom. Takže jsem trošičku uhnul, prošmejdil jsem náš playlist, no a našel jsem tady Viktor Šín a Saul Cigo a Káva. Skvělej track za mě, takže doufám, že tě moc nenaštvu, když tam pustím ten místo Syndromu. Každopádně, pokud bych tě naštval, ale není nic jednoduššího, než zavolat na 210 32 30 30 a napravit to, anebo mi poslat voiceovku do apky, to samý platí samozřejmě i o tobě. Pokud jsi naštvaný, že tady máš Šína a chtěl si Tupaka, je to easy, hele, 210 32 30 30, nic víc. Rozpitej se

Radio Spin ve tvých uších, Krištof za Majkem, máme tu sobotu 1. srpna. Ještě jednou připomenu, že svátek má Oscar, takže všem Oscarům všechno nejlepší. No a my se jdeme vrhnout na to, co jsem slíbil, a sice hudební víkend s rapem z filmu. To znamená, že si tady každou hoďku dáme dva songy z nějakého filmu, který mají k tomu rapu hodně blízko, lomeno jsou rap. Jako první nás čeká legendární věc Indy a Vič z Tvojí čtvrti. To je skladba, kterou si každý spojíme s tím kultovním českým filmem Gimple z roku 2007. Film, který sleduje dva studenty, kteří jsou posedlí grafitama, kteří se neustále dostávají do nějakých problémů a konfliktů se školou i okolím. No a ta hudba v něm hraje hodně, hodně důležitou roli. A právě Vič to byl, kdo složil velkou část soundtracku. A ačkoliv ten film není striktně o rapu, je teda o graffiti, tak bych řekl, že graffiti a rap, hlavně v té době, že jo, třeba i 90, tak to prostě šlo ruku v ruce a ty kultury jsou navzájem propojený. Takže to bude první, no a jako druhý song si dáme Grandmaster Wild Style.

0: něco jiného, prosím, ty ne.
1: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, která bude opravdu rychlá, protože se nic moc naštěstí neděje. Co se regionu týče, tak pokud jedeš z Pelhřimova na Humpolec, tak zhruba na půli cesty počítej s čekačkou asi tak na 15 minut, jinak je to úplně fresh. Co se dálnic týče, tady jediný zdržení čekej na D1 na 198 km směr Praha. Probíhá tady práce na silnici a momentálně to tam už 30 minut stojí na místě. No a co se samotný Prahy týče, ta je úplně fresh. Každopádně pokud máš jiný info, tak 210 32 30 30 anebo naše mobilní apka.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin. Radio.

0: Spin. Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milý Michale, hodně štěstí, zdraví.
1: Thank you very much. Thank you.
0: Jak jste pochopili, posloucháte Radio Spin, já mám na drátě Michala, který má dneska narosky, takže všechno mi ještě jednou, kámo.
1: Děkuji ti mockrát, děkuju.
0: No a vzhledem k tomu, že jsi ten oslavenec, tak máš samozřejmě přednostní právo před apkou momentálně, takže co tam vybereš, co bude ten song, který dneska provede tvoje 20. narozeniny?
1: Děkuji ti, to jsi mě velice potěšil, hele, a bude to song od Robina Zuta a Buky a bude to...
0: Kdo? Přesně, abys dal na odiv, kdo má dneska ty narosky?
1: Michal.
0: Správně, šéfe, moc ti děkuju, taky děkuju, že voláš, ať jsi pořád tak fresh, ať je ti pořád tak 20, prosím tě. Tohle všechno ti přeju, užij si ten dnešek, hele, je tvůj a moc to nepřežeň, abych chápeš, jak jsme se bavili, jo, ráno je prostě ráno a musí se makat.
1: Přesně tak.
0: Michale, díky moc, pouštím ti to tam, měj se krásně,
1: čus. Moc děkuju, měj se krásně, ahoj.

0: prvního srpna. Pořád mi to přijde crazy, že už je srpen, tyjo. Svátek má Oscar, všem Oscarům všechno nejlepší. No a vzhledem k tomu, že se za poslední týden a půl vyrojilo spoustu, ale spoustu nových tracků, tak jsem si říkal, že si uděláme takovej malej, krátkej
1: Krištofův přehled nových releaseů.
0: Super! Začneme Kalinem, kým jiným taky, který vydal svoje EPčko Toxic Love. To zní jako já, dělá se kyšej, když je nighttime. Baby ví, že jsem most wanted. Za mě celkem příjemná věc, Kalin se tady drží toho svého typického spojení melodického rapu, trošku R&Bčka, trošku popu, zároveň rapu. Co mě nejvíc zaujalo a nevěděl jsem, že to potřebuju, tak je hnedka na první skladbě feat s Dollar Princem a musím říct, že tihleti dva mají něco do sebe, takže bych se úplně nebránil společnému EPčku. Jako druhá nesmí chybět Sára Rikas. Čo není za spodě, baby, no nikdy už ti neuverím. Mám tě v slow-mo za perpiamo z mojich perín. Ta přichází s takovou jemnou, melancholickou novinkou V mojich snoch se to jmenuje. A taková ta klasická Sára Rikas, ale trošku evolvnutá, protože krom toho popu a R&Bčka tady spadá i do víc rapovějších poloh a neskutečně jí to sedí, takže určitě taky doporučuju. Kdybych se podíval na zahraničí, tak co mě trklo do očí, tak byly Swedish House Mafia. Trošičku víc elektro, ale já je tady zahrnuju jenom kvůli tomu, že v minulosti měli i feety s A$APem Rockym nebo s The Weekndem, takže kdyby se s náhodou chtěl trošku odpočinout, tak určitě doporučuji jejich novej single Happiness is So Sad. No a na posledním místě ten pořádný, tvrdý americký ženský rap Cardi B a její skladba Aha. A co k tomu říct víc, to je prostě typická Cardi B, tvrdý beat, ostrý punchliny, ta typická energie, se kterou přichází. Takže tolik k tomu. Jestli tě něco zaujalo, tak budu rád. Tohle to byl
1: Krištofův přehled nových releaseů.
0: Jdem se ještě v rychlosti mrknout na to, jak nám venku kouzlí počasí. To vypadá poměrně příjemně. Po celé České republice průměrná teplota 25 stupňů Celsia. Na většině území máme oblačno nebo zataženo. No a dnešní maxima vystoupají někam ke 32 stupňům. Spin
2: Radio. Radio Spin. Destabou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že nás v DABu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce rapu v republice můžete poslouchat nyní v DABu

0: Radio Spin.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
0: Roman Jakub a jeho host. Spin Talk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na Rádiu Spin.
2: Máme 10.00, to je přesný čas a ty posloucháš Rádio Spin.
0: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin. Jdeme si dát další přání dnešního dne, který poputuje za týpkem, který se v apce představil jako Ikaros.
1: Čus, spineři, zahrajte mi pro tato něco od Ektora, díky, čau.
0: Za prvý, kámo, Ikaros je super přezdívka. Za druhý, jak se to krásně ještě spojilo, ti tam fouká do toho majku, to fakt zní jako, že letíš. Každopádně, Ektor, výběr si nechal na mě, takže já jsem tady prošmejdil a dal jsem si pár ukázeček, abych tak jako nasál, co by se tam tak dneska k dnešnímu dni mohlo hodit. A našel jsem tady písničku X-Ops, je to asi 2 roky stará pecka s výborným beatem. Upřímně, ten beat bych fakt jako snědl a ještě bych si dal desert. Takže pouštím Ektor X-Ops, užívej. A kdyby si i ty chtěl něco zahrát, tak 210 32 30 30 anebo naše mobilní apka.

0: Ladíš Radio Spin, hudební víkend s Krištofem, ale hlavně s songama, které jsou různě jako z filmů nebo seriálů, prostě a zkrátka rap a film. Začneme teďka českou scénou a dalším z jedním z nejvýraznějších hlasů domácího hiphopu, Vladimír 518, Mike Traffic, song se jmenuje Zdrhej. A ty už samozřejmě víš, že to pochází ze soundtracku k filmu Vejška, režiséra Tomáše Vodla z roku 2014. To je film, který navazuje na kultovní Gimpl a sleduje další osudy těchto dvou protagonistů. Tentokrát teda už vysokoškoláků, který místo lavic řeší svobodu, grafity, večírky, party a tak dále. Za mě výborná věc a pecka do uší. Každopádně potom sedneme na letadlo a přesuneme se přímo do Kalifornie 90. let. Warren G a Nate Dogg na songu Regulate. To je jeden z největších hitů éry G-funku a taky skladba, která se stala symbolem západního pobřeží alias West Coastu. Poprvé zazněla na soundtracku k basketbalovému dramatu Above the Rim z roku 94. To je takový film, který vypráví příběh talentovaného basketbalisty, který se různě snaží prosadit, ať už na hřišti nebo i v životě. No a tenhle ten soundtrack je dnes považovaný za jeden z nejzásadnějších hiphopových soundtracků vůbec. No a právě Regulate pomohl Warrenovi G a Nate Doggovi vystřelit mezi ty největší jména tehdejší scény.
1: Film a rap. Dvojitá nálož filmovýho rapu pro fanšmekry. V hudebním víkendu na Rádiu Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se regionu týče, tak kreše jsou hlášený v ulici Výškovická v Ostravě, jeden taky na ulici Masarykova v Ústí nad Labem. Když se mrknu na dálnice, tak tady asi největší zdržení čekají na D1 na 198. kilometru směr Praha. Tady probíhají práce na silnici a momentálně to tam už 50 minut stojí na místě, takže tomu se možná radši úplně vyhni. Jinak jsou dálnice v takovém klasickém stavu 5 minut před Brnem na D1, pokud jdeš od Prahy, 5 minut před Prahou, pokud jdeš od Brna. Opatrný buď potom taky na D8 na 18. kilometru směr Praha. Tam je hlášený karambol. No a co se Prahy týče, tak ta jediná zůstává poměrně fresh. 5 minut zdržovačka hlásí Pražský okruh u sjezdu na Beroun, dalších 5 minut postojíš na Bělohorský na Břevnově, no a čerstvý crash se mi tu teďka objevil v ulici Slánská a to by mělo být v Řepách.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spinner.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

pořád nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Super.

Roboté, tyjo. Za prvý cením, že posíláš voiceovky, ačkoliv jsi robot, ale za druhý mě strašně zajímá, kámo, jak vypadáš. Pošli mi když tak fotku, prosím tě, nějaký jenom jednoduchý selfiečko do apky, protože mě zajímá, jestli jsi prostě takovej pídi-mídi robot, který tak jako chodí, ťapá si, anebo jestli jsi fakt jako nařachanej Optimus Prime, který akorát neprošel pubertou ještě. Každopádně Elboje a Dorian, silnej hlad, pouštím to jenom pro ty robotí ouška.

se někam projet. Hey. Myslela, že jí chci, řekl jsem jí sem jenom poet. Hledala u mě cit, ale našla jenom bolest. Dokonalý vtip a stejně by to byl dojem. A tak běžíme pryč, tak jako divoký koně.

Nám Central C feed Dave, písnička se jmenuje Sprinter, no a my se jdeme podívat, kam můžeš dosprintovat ty, pokud se ti aspoň trošku bude chtít. A samozřejmě myslím Afterwork Summer Affair, to byl oslý můstek, co? Co to je, ptáš-li se mě, tak já ti odpovím. Afterwork Summer Affair, to je takovej festiáček na kolečkách, celkem 13 zastávek na všech možných zahrádkách, u vody, na promenádách, ve městech, prostě má to takovou krásnou letní atmosféru, kde se můžete těšit třeba na super hudbu, protože má to pod palcem Mike Traffic, vystoupí tam lidi jako Double J, Orion, Nurse Noir anebo Robot. Když se podívám teďka na mapičku na webovkách Rádia Spin, tak vidím, že některé zastávky už proběhly, no a teďka po zhruba dvoutýdenní pauze, tak bude další, a to v Mělníku na náměstí Míru. A ta bude trošku special, protože tam bude i pop-up s Jemenko. Pokud tě to pořád ještě nenalákalo, hele, otevři si Instagram Jemenko, protože to jídlo, co tam mají vyfocený, tě určitě naláká. Takže jo, dobrý jídlo, dobrá hudba, takový jako pěkný letní pofel, co víc si přát. Každopádně další zastávky budou 15.8. v Příbrami a potom třeba Teplice, Karlovy Vary, Praha, Rakovník, Kolín a Hradec Králové. Takže vlastně ať už jsi z jakýhokoliv koutu České republiky, tak to máš všude tak nějak blízko. Jdeme se ještě mrknout na počasí, to se nám trošičku mění, protože aktuální teplota je něco málo kolem 27 stupňů. Každopádně, když se rozkliknu radar, tak vidím, že nám dokonce na nějaký části území prší, hlavně teda v Ústeckém, Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji. A když se tak jako posunu ten posuvník, tak to vypadá, že pršet by potom mohlo i dál ve Středočeském kraji, v Praze nebo i v Libereckém kraji. Takže jo, možná si ven potom vem deštníček na odpoledne.

0: Spin. Další přáníčko dnešního dne poputuje přímo za Bárou, která se mi sem chvíli zpátky dovolala a měli jsme krásnou debatu o tom, jak se vlastně vyslovuje jméno tohoto interpreta.
1: Hele, tak mě napadlo, máš tam Erta a písničku Bouře.
0: Nesnáším ten název, proč se prostě pojmenuje takle blbě. Earth?
1: Já nevím, vyslovuje se to prostě Earth.
0: Jo, prostě je to Earth,
1: ano. Já jsem tě slyšela minule, jak si tím bojoval, prostě Earth. Tak máš ten hluk. Všem Spinners a užijte si sobotu a mějte krásný den.
0: Děkujeme, Báro, děkujeme, tobě taky přejeme krásný den. Každopádně vybrali jsme tady... No, já to neřeknu. Zeměkouli, Denise Beneta, Earth a písničku Hluk. Já se omlouvám, já proti Earthovi nemám nic, ale prostě proč ten název takhle? Proč ne, radši já nevím, Zeměkoule prostě jenom.

0: pořád se to odehrává v tom stejném městě, to je takové fiktivní město Georgetown, což je vlastně jako Rumburg, je kombinace Rumburka a Šluknova, tak je to jako těch severských měst, odkud já pocházím. Často jsem vlastně i ty lokace tam jako fotil reálně, které tam jsou, pak jsem si je překresloval v malování ještě tenkrát do té jako hry. Takže tohleto prostředí, stejný ten humor, který měli ty předchozí hry, takový jako nesmyslný násilí, který se tam děje v tom světě, jako takový podsvětí, vlastně lidi na okraji společnosti. To se v těchto hrách opakuje. Myslím si, že vlastně to dost dobře navazuje duchem na ty staré hry.
1: Fandíš tam nějaký postavy v té hře? Je tam nějaký tvůj favorit?
0: Já vlastně myslím, že ten hráč bude fandit tomu Brehovskýmu, i když je to jako příšerná postava, jako chová se hrůzně k těm lidem, ale vždycky tu motivaci má jako z nějakého jeho pohledu jako ospravedlněnou.
1: Tak jenom řekni toho Otu, toho si angažoval ještě předtím, než byl v politice, nebo...
0: Jo, to nám to nabluval 6 let zpátky, jo, to bylo. Ten dubbing se dělal opravdu jako dost dávno. A my jsme tenkrát byli jako kamarádi z hudební branže.
1: Dnešním hostem Spin Talku byl Řezník. Jeho aktuální díl hry Život není krásný, poslední exekuce, je venku od čtvrtka. Dneska večer to kompletně celý probereme. Těší se na tebe, Roman Jakub.

0: Spin. Dohrál nám skvělá věc od Hedy One, která se jmenuje Any Different. Každopádně my pokračujeme v hudebním víkendu, ve kterém se probíráme rapem, který zazněl v různých filmech. No a u první písničky zase zůstaneme na domácí scéně a vrátíme se do světa českého graffiti, rapu a ulic Prahy. Izomandias, rodinej tip. Tahle ta songa zazněla ve filmu Job režiséra Tomáše Vodla z roku 2022. No a tenhle ten film tak nějak završuje tu volnou sérii po filmech Gimple a Vejška. Znovu se potkáváme s Petrem a Michalem, tentokrát teda už nejsou studenti, ale jsou to dospělí chlapi, kteří řeší život, práci, prachy, vztahy. No a ten film stejně jako jeho předchůdci hodně pracuje s atmosférou města, graffiti a současný český hiphopový scény. Přesně proto je tam taky Izomandias a upřímně zbožňuju tu scénu, která byla ve všech míčkách, jak stojí Izo a Jan Kraus vedle sebe, čumí na ten obraz a Izo mu tam nabídne zelený list. Každopádně, jako druhý track si dáme jednu z největších hymen zlatý éry West Coast rapu, a to Doktora Dreho a jeho písničku Keep Their Heads Ringing. Ta pochází ze soundtracku ke kultovní komedii Friday z roku 1995. To je takový film s Ice Cubem a Chrisem Tuckerem v hlavních rolích a sleduje jeden den dvou kámošů z Los Angeles, který se promění v sérii, řekněme, hodně absurdních situací. Mě, taková oddychovka, popcornovka, ale i tak, jestli dneska večer budeš přemýšlet, co si zhruba dáš na zlepšení nálady, tak tohle to můžu doporučit.
1: Film a rap. Dvojitá nálož filmovýho rapu pro fanšmekry. V hudebním víkendu na Rádiu Spin.
2: Říká mi kotě, jsem rodinný typ, na prvním místě je crew, ne ty, na prvním místě klik, kloaď a lita mi krvi nemůžu zradit. Asi jsem rodinný typ.
3: Yeah.
2: Asi jsem rodinný typ. Yeah.
3: Když odešel fotr, tak jediný, co jsem chtěl, bylo, že ulehčit mámě. Naposledy jsem ho viděl u soudu,

Rychlá doprava na Radio Spin. Co se regionu týče, tak crash je hlášený v ulici Výškovická v Ostravě. No a pokud jdeš z Pelhřimova na Humpolec, tak tam to stojí dohromady na 25 minut, tam se tomu radši vyhni úplně. Co se dálnic týče, zdržení čekej na D1 na 198 km směr Praha. Tam probíhají nějaký práce na silnici a momentálně se tam sekneš asi tak na 30 minut. Jinak jsou dálnice v klasickém stavu 5 minut před Brnem na D1, pokud jedeš teda od Prahy, 5 minut před Prahou, pokud jedeš od Brna. No a co se Prahy týče, tak crash je hlášený na Štěrboholský spojce.

0: Ty tomu si tam počkáš 15 minut. A jedno čerstvý info pro nás má i Michal.
1: Hej, ahoj, spinaři, dejte si prosím vás, bacha, dopojede po ulici od Stářova a na křižovatce, jak je Kauflán, tak se tam srazily dvě auta a míkačka bez plnu. A je ta křižovatka celkem dost spaná, protože to je přímo v křižovatce, tak až do toho taky nevlítnete. Čau.
0: Michale, díky moc. Připomenu, že to je ulice od Stářova v Libni. Každopádně, kdyby si i ty měl nějaký info, třeba jako tady Michal, tak určitě volej na číslo 210 32 30 30 anebo nám to pošli do naší mobilní apky.
2: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: podle tebe. Hrát budeme podle Tomáše, který se mi chvíli zpátky dovolal. A ten má celkem dobrý take.
1: Pak ještě je film Nakládačka o Marion, jestli znáš o Mariona.
0: Yes sir, o Marion, to je fakt dobrý take, protože to je týpek, Američan, R&B, / popový zpěvák a trošku i rapper, skladatel a dokonce i herec, který měl skupinu, nebo pořád má skupinu, B2K. No a s tou se podílel na tvorbě spoustu soundtracků, třeba k filmu Nakládačka, v originále je to myslím, že You Got Served. No a my si od něho pustíme písničku Icebox.
1: Pošlu to, prosím, paťáky a všechny, kteří jsou v práci a dřou se jako roboti.
0: Přesně, volá nám tu robot, takže pro všechny, co se dřou jako roboti, posíláme tuhletu písničku Toma Riona.

0: Rádio Spin ve tvých uších, máme tu sobotu 1. srpna, svátek má Oscar, takže ještě jednou všechno nejlepší. No a jdem se podívat na jednu zprávičku, která na mě vyskočila a celkem, jak se to říká česky, relatable, jakože celkem jsem k ní přilnul, protože něco podobného se stalo bratrancovi. Abych vás uvedl do situace, jo, tak můj bratranec našel svoje staré kartičky Pokémonů a našel tam nějaký legendární karty, já se v tom moc nevyznám. Každopádně ty karty potom celkem dobře střelil. No a něco podobného se stalo jednomu týpkovi, který jen tak šel na návštěvu k babičce, která mu roky říkala, jo, já mám doma nějaký ty pokeše. Ona jim teda podle toho článku říkala Charizardi, asi jakože Charizardi, ale prostě nikdo tomu nepřekládal úplně velikou váhu. Každopádně tenhle ten týpek se těma babičinýma pokémonama probral. No a našel něco málo přes 70 zapečetěných balíčků fosil, 3 neotevřený boxy edice fosil, desítky původních boosterů z 90. let a vzácný holografický karty, třeba 3 Charizardy. Pokud se v tom aspoň trošku vyznáš, tak víš, že tohle to je crazy take. Přičemž ten poklad babičiny netvořil jenom karty. On tam našel třeba i Pokédex z 90. figurky, mini skateboard s motivem Pokémonů nebo i interaktivní Pokéball hru. Musím říct, že je celkem fajn věc, protože když jsem se potom díval na různý fóra, kde to hodnotili různí sběratelé, tak odhad téhletý sbírky byl, že $250,000 může být ještě podhodnocený. A někteří odborníci se tam normálně shodlují na tom, že to babička může střelit klidně za 10 míčů, jakože korun a i víc. Jako tohle to je crazy. Okamžitě teďka po vysílání sedám na vlak zpátky na Moravu, běžím za babičkou a jdu se jí zeptat, jestli náhodou neschovává nějaký pokeše, který jsem sbíral, když jsem byl malý, protože tohle to je něco. Jdeme se ještě v rychlosti mrknout na to, jak nám kouzlí počasí. Po celé České republice průměrná teplota 620 stupňů Celsia. Na většině území máme zataženo nebo skoro zataženo, no a místy máme i nějaký přehánky. Teďka momentálně hlavně Ústecký kraj, Liberecký kraj a nebo Jihočeský. Když se dívám na ty denní maxima, tak ty dosáhnou někde zhruba 30-31 stupňů Celsia a vypadá to, že na celém území nám hlásí slabý přehánky, tak uvidíme, jak se tenhle ten model počasí zase mýlí.
1: Děje se u tebe něco zajímavého? Koncerty, mejdany, party. Řekni nám to přes apku Rádia Spin nebo přes telefon 210 32 30 30. Pustíme to dál. Jsme tvoje Rádio Spin.
0: Za 5 minut máme 12 hodin, to je přesný čas a ty dál posloucháš Rádio Spin.

0: Spin. Jdeme si dát další přání dnešního dne, který tentokrát poputuje přímo od Honzy.
1: Hele, já bych chtěl od Iza Melanč pro celou Plzeň a pro všechny spinery. Myslím tě, jestli bys to mohl ještě nechat zahrát pro DBho. Jo, je zamilovaný, tak ať tolik nemeská.
0: Takže Izomandias, Nintendo, Melanč pro celou Plzeň a zároveň pro DBho. Líbí ty kulišáku, jeden, zamilovaný, jo. Hele, radši si dej Melanč tady.

0: Hudební víkend s rapem z filmu pokračuje, s tebou je pořád Krištof, no a i teď začneme u českýho rapu, u té tuzemské scény a taky návratu jedné filmové série. Izomandias na rohu. Tak to zaznělo v teaseru k filmu Job režiséra Tomáše Vodla, který potom uzavíral tady tu volnou trilogii po filmech Gimple a Vejška. Film zase sleduje Kocourka, Kolmana, kluky, jak je známe, jenom už jsou trošku větší, už řeší vlastně dospělý život a řeší práci a řeší rodinu a odpovědnost. A taky otázku, jestli se dá držet starých snů a nepustit to. No je to, prostě je to trošku hořčí, no tady tohleto, co si budem. Každopádně ve filmu se objeví i samotný Izo na chviličku, takže ta hudba přirozeně zapadá do světa současný rapový scény, stejně vlastně jak s ním pracoval Gimple nebo Vejška, tak s tím pracují i tady v tomhletom filmu. Hnedka potom se přesuneme do Francie za jedním z nejznámějších filmových rapových soundtracků. Teď to zkusím přečíst, jo. Stress, dur, detrebili. Takhle nějak by to vyslovil rodilej Francouz. Tenhle ten song samozřejmě zazněl v sérii Taxi, no a ta byla hodně spojená s hudbou francouzské hiphopové scény, hlavně teda s interprety z Marseille a okolí. Ty soundtracky potom pomáhaly dostat francouzský rap k širšímu publiku, no a právě díky těmto filmům Taxi se spousta lidí mimo Francii poprvé setkala s tehdejší tamní scénou. A troufám si říct, že i díky těmto filmům tady máme ty velký áčkový francouzský jména v rapu, jako je třeba Gims, Jules a nebo Gazo.
1: Film a rap. Dvojitá nálož filmovýho rapu pro fajnšmekry. V hudebním víkendu na Rádiu Spe-

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se regionu týče, tak pokud jdeš z Pelhřimova na Humpolec, tam to stojí dohromady 25 minut, tam se tomu radši úplně vyhni. Zároveň, pokud čirou náhodou vyjíždíš z Brna přes Mikulov na Vídeň, tak u Pasohlávek čekej zdržení taky asi zhruba na půl hodiny. Co se dálnic týče, tak na D1 si postojíš na 198 km směr Praha, kvůli pracím na silnicím čekej zdržení teďka asi zhruba na 40 minut. Další crash hlásí taky D1, jo, je to D1, kilometr 9 ve směru Praha, no a jeden crash můžeš očekávat taky na D8, 22. kilometr směr Praha. Co se tý Prahy samotný týče, tak tady je crash hlášený na Štěrboholský spojce, díky tomu si tam počkáš asi 15 minut. No a druhý crash na Vodstářově ulici na příjezdu na Palmovku, tam lehký omezení v dopravě potrvají ještě asi půl hodiny.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: Jump, jump. Komunikátor
1: na rádiu Spin. Jdeme si dát poslední přání dnešního dne, na které tady mám okýnko, no a rozhodl jsem se, že tak jako zabrouzdám do apky, tady je toho milion, takže já zavřu oči, nenápadně kliknu třeba sem a je to Mára, který píše čau čau, dejte tam pioskvot na zastávce, díky. Pioskvody, hodím ti je tam na zastávce, skvělá věc, pionýři, že jo, teda bývalí pionýři. Zuzka tady sedí, Zuzko, víš, kdo to bylo? Pioskvot? Co to bylo tehdy za skupinu? Kurňa, tak to byli. Promiň, řekni to sem.
2: Já vám musím něco říct.
1: No.
2: Krištof nezavřel oči.
1: Tak, vypl jsem jí ten mikrofon, Zuzka samozřejmě neví. Kdo to tady ti pionýři byli, proto Zuzko ti je tady. Pouštím na zastávce, skvělá věc, užij si to.
3: Žádný body shaming, dneska jeden všichni, jestli nejsi s náma, tak

0: Nám Robin Zoot a Buka, track Kdo, skvělá věc.
1: To nebylo tak těžký,
0: A ty vždycky říkáš, že si nepamatuješ lyricsy, jo? A tady je umíš jako na první dobrou.
1: Protože to jsou dvě písmena, když to jako by zvládnu.
0: A jo, to je pravda.
1: A to se mi líbí, to můžeme mít vždycky takhle před předávačkou, já si to s tebou zaspívám.
0: No tak dobře, já to zkusím vždycky naházet nenápadně. Jo, nikdo to neví. Každopádně, Zuzko, ahoj!
1: Ahoj, Krištofe!
0: Zuzko, i ty posloucháš Radio Spin, máme sobotu 1. srpna, svátek má Oscar, přejeme všechno nejlepší.
1: Ano.
0: Zuzanko.
1: Krištofku.
0: Jak se máš?
1: Já se mám výborně, já mám pocit, že jsme se jako neviděli strašně dlouho.
0: Že? Ale taky jako jsem tím přemýšlel.
1: Ty jsi tady nebyl minulý týden.
0: Byl?
1: Byl.
0: Byl?
1: Ne.
0: Předminulej jsem tady nebyl.
1: Tak co děláš?
0: Já nevím, co děláš ty.
1: Byl jsi tady?
0: No jasně.
1: Aha, tak to je hodně dlouho už.
0: Tak jako 5 dnů, že jo, to se nezdá.
1: No prostě se mi stýskalo, jakoby.
0: To je krásný spíš, že vidíte to. Já doufám, že se Zuse stýskalo teda i po vás. A doufám, že vám se stýskalo po Zuzance.
1: No myslím si, že po celý týden.
0: Každopádně
1: vzhledem
0: tomu, ano, přesně. Vzhledem tomu, že Zuzka tady zaskakovala za Jirku celý týden, tak už ji možná máte plný zuby. Tak když taky prostě nevolejte, a nebo jí napište jenom hlasovku, i tam hoďte, že Krištof to má prostě lepší to vysílání. Jo,
1: děkuji, Krištofe, děkuji. Já když tak změním hlas spinaře, já budu někdo jiný.
0: Jako PSH v novém tracku.
1: Přesně.
0: A jsem čekal, jestli ten vtip dojde nebo nedojde.
1: Ne,
0: ale
1: vůbec. Já
0: ten novej track se jmenuje někdo jiný od PSA.
1: Aha.
0: No nevadí, jdeme se v rychlosti mrknout na počáso. Zuzko, jak tam je? Protože je tady, tam, jak mi to hlásí, smíšený signály mi to posílá ta mapa.
1: To není možný.
0: Je to možný?
1: Tak je to ta mapa jako ta žena, takže smíšený signály.
0: No tak to je běžně v mém životě tady tohleto. Každá žena mi posílá smíšený signály.
1: A víc je vtipný. Ne, já už nebudu tady mluvit. Nebudeme, řešíme počasí.
0: Jak už funguje ten její filtr najednou. Zuzko, jak tam je?
1: Jak tam je? No je tam tak jako zvláštně, je to smíšený takový, máš pravdu. Je to počasí, to jako to dítě, to není smíšený.
0: Tak jsme se vychutnali podání Zuzčino tady tohoto počasí. Já vám jenom řeknu, že aktuálně tam máme něco málo, kolem 26 stupňů, jo, průměrně. Na Moravě je to trochu víc, kolem 30. Když se dívám na radar, tak nám prší v Ústeckém, v Libereckém kraji a taky v Jihočeském kraji. No a co se dnešních maxim týče, vystoupají někam ke 30 stupňům. Tolik Rosnička Krištof, no a těším se na vás zase zítra. Ahoj Zuzanko.
1: Ahoj.
0: Ahoj spinneři.
2: Spin Radio.
3: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v DABu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který DAB umí. Radio Spin jde s DABou. Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
4: Bike Park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
3: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
4: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
5: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
3: Podcast Rádia Spin. Poslechni si všechny rozhovory ze Spin Talku na Spotify kanále Rádia Spin, kdykoliv budeš chtít. Rádio Spin.
1: Je 12:58 a ty posloucháš Rádio Spin.

0: jako žral.
1: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.
2: Na městě

0: bag past the fifth. I'm a leader at last. This a don you with my nine spit, jigging blues consciousness.
1: Komunikátor na rádiu Spin. Právě teď hrajeme přání z naší mobilní aplikace.
2: Posloucháš si rádio Spin, s tebou je Zuzka, já tě zdravím. Máme 1. srpna, sobotu, svátek mají Oskaři, všem Oskarům teda přeju krásný den, co nás dneska čeká, milí spineři. Dneska nás čeká hudební víkend, v něm film a rap dohromady. Bude to velký banger, taky probereme nějaký témata, taky nás bude čekat komunikátor a vaše tracky na přání, takže můžete si volat na číslo 210 32 30 30, nebo nahrávat hlasovky stejně tak, jak to udělal, pozor, Ikaros.
3: Čau, spineři, pusťte mi tam prosím něco pro tátu od Ektora, díky, čau.
2: Já jsem tak přemýšlela, co by mohlo být od Ektora pro tátu vhodné, a napadl mě track Kancelář, tak doufám, že to bude v pohodě.

0: Rádio Spin. Na majku je s tebou Zuzka, nás čeká hudební víkend, v něm film a rap a jdeme rovnou na to, protože nás čekají dvě velký pecky. Jako první si dáme track Kde domov můj z filmu Česká rap publika, kde to je vlastně track od Oriona na featu je Hana Hegerová. Podívejte se, ten film jsem neviděla, ale Hana Hegerová na featu. Už jenom to, že řeknete Hegerová na featu, to je prostě tak cool, že vám to absolutně k tomuhle tracku stačí a že to teda té Haně Hegerové na tom featu jde velmi dobře. Jako druhý si dáme track od Coolia Gangsters Paradise z filmu Dangerous Minds. Když se řekne gangsterská hymna, tak se nám všem vybaví tento track od Coolia. Ten zazněl ve filmu přesně Dangerous Minds. Ten film je přesně ten typický devadesátkovej film. Je to styl, který se teď všichni snaží strašně vrátit, ale už to nikdy nebude vypadat tak jako například v tomto filmu. Pokud jste ho neviděli, dejte si ho, protože je to velká pecka.
1: Film a rap. Dvojitá nálož filmovýho rapu pro fajnšmekry. V hudebním víkendu na Rádiu Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, pojďme se podívat na dálnice na D2 na 34. kilometru ve směru na Brno. Auto narazilo do svodidel. Dali tam pozor, ale zdržení tě nečeká. Zdržení tě ale čeká na dálnice na 200. kilometru ve směru na Prahu. Tam se tvoří kolona a zdrží se tam něco okolo 40 minut. Pojďme do regionu. V ulici Plzeňská v Ostravě nehoda 3 aut. Dávej tam pozor. No a v Praze v ulici Rostelská je nehoda 2 aut. Jinak je Praha docela průjezdná. To je z dopravy vše. Pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Posloucháš si Radio Spin a s tebou je Zuzka.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Radio Spin. Radio Spin.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci.

0: Rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Dáváš si Rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka, na drátě s tebou Slim, slyšíme se?
2: Jasný, Serus, tady Slim, zdravím všechny spinery.
1: Super, hele, co tam dáme, pro koho to bude?
2: Hele, dej mi tam od PTK Nikdy Broke a věnuju to všem spinnerům, kteří mají rádi underground trap.
1: OK, dobře. A máš hezkou sobotu?
2: Jo, jde to. Aktuálně si to štreku do Poprak Airport Outlet a potom jedu s rodinou do Mostu.
1: No tak to je ideální sobota, ne?
2: Přesně tak. Kdyby ještě to počasí bylo lepší.
1: Je to tak, není to úplně přívětivé posledních pár dnů. Každopádně dávám ti tam Nikdy Broke a užij si zbytek dne.
2: Yes, díky moc.
1: Čau.
2: Čau.

Posloucháš si Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, já teď budu mluvit převážně k mužskému posluchačstvu. Takže, milí pánové, mysleli jste si, že stačí Valentín, 1. máj, Mezinárodní den žen? Jste na velkém omylu. Dneska je totiž Mezinárodní den přítelkyň. A ta vaše přítelkyně to jistě uvidí v kalendáři a nebo na sockách a bude tak velmi skrytě uvnitř sebe očekávat minimálně kvítečko. Takže ještě máte čas svou milou dneska večer něčím překvapit a věřte mi, ženy zakládají svůj život na maličkostech. Takže pokud vymyslíte něco malého a osobního, tak neuděláte krok vedle. Já jsem si v tomto kontextu, a udělala jsem to pro vás, hledala nejhorší dárky pro ženu, o kterých si muži myslí, že jsou fajn. Takže pánové, teď si řekneme, co rozhodně ne. Opakuji, ne. Hrnce a prkínka do kuchyně, ne. Nezachráníte to ani krémem na vrásky nebo čajem na hubnutí. A co už vůbec nepřipadá v úvahu, jsou dárky, o kterých si myslíte, že si je užijete s přítelkyní společně. Takže videohrané, grillné, autodoplňky, ne. Bohužel samozřejmě každá žena se mění jako počasí každým dnem, tudíž tímhle mým návodem vám bohužel život nezachráním, ale i tak nemáte zač. My se podíváme ještě na počasí, který se nám taky mění jako nálady žen. Máme kolem 31, 29 stupňů, něco takového, zataženo. Očekáváme déšť k večeru, kolem tak 5., 6. by mělo sprchnout, ale nebude to nic dramatického v Čechách. Na Moravě by to mělo být trošku větší déšť, takže my závidíme Moravákům, protože ty se schladěj, na rozdíl od nás, my tady budeme žít v dusnu v Čechách, je velký dusno, takže hodně pijte vodu a to je z počasí vše. Radio Spin s tebou, Zuzka.

0: Fin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Ladíš si Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, na drátě je s tebou Michal, slyšíme se?
2: Ahoj, slyšíme se.
1: Super, co tam dáme, pro koho to bude?
2: Hele, tak bude to od Buky a Robina Zuzka kde a bude to hlavně dneska pro mě, protože mám narozeniny. Převážně pro moji manželku, že mi udělala takhle krásný narozeninový den a že na mě celou dobu myslela.
1: Je, tak to je krásný, tak to já přeju taky všecko nejlepší k narozeninám. Užij si dnešní den, to ti vyšlo hezky v sobotu takhle a dávám ti tam k narozeninovou píseň, track.
2: Moc krát děkuju.
1: Není zač a užij si to. Čau.
2: Děkuju, ahoj.

0: Spin Talk.
1: Pořád se to odehrává v tom stejném městě, to taky jako fiktivní město Georgetown, což je vlastně jako Rumburg, kombinace Rumburka a Šluknova, tak je to jako těch severských měst, odkud já pocházím. Často jsem vlastně i ty lokace tam jako fotil reálně, které tam jsou, pak jsem si je překresloval v malování ještě tenkrát do té jako hry. Takže tohleto prostředí, stejný ten humor, který měli ty předchozí hry, takový jako nesmyslný násilí, který se tam děje v tom světě, jako takový podsvětí, vlastně lidi na okraji společnosti. To se v těchto hrách opakuje. Myslím si, že vlastně to dost dobře navazuje duchem na ty staré hry.
2: Fandíš tam nějaký postavy v té hře? Je tam nějaký tvůj favorit?
1: Já vlastně myslím, že ten hráč bude fandit tomu Brehovskýmu, i když je to jako příšerná postava, jako chová se hrůzně k těm lidem, ale vždycky tu motivaci má jako z nějakého jeho pohledu jako ospravedlněný.
2: Tak jenom řekni toho Otu, toho si angažoval ještě předtím, než byl v politice, nebo...
1: Jo, to nám to nabluval 6 let zpátky, jo, to bylo. Ten dubbing se dělal opravdu jako dost dávno. A my jsme tenkrát byli jako kamarádi z hudební branže.
2: Dnešním hostem Spin Talku byl Řezník. Jeho aktuální díl hry Život není krásný, poslední exekuce, je venku od čtvrtka. Dneska večer to kompletně celý proberem. Těší se na tebe, Roman Jakub.

0: Ladíš si Rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka, nás čeká další dvojitá dávka v hudebním víkendu tracků, který míchají rap a film. No jako první si dáme takovou klasiku Man in Black, Will Smith. Musím říct, že nejen ten track je sexy, ale taky ten film je extrémně šmrncovní, Muži v černém, prostě velká filmová klasika, která stojí za shlédnutí. Pokud si to neviděl, dej si to. A hlavně mě se líbí, že spoustu lidí neví, že tenhle ten track je z toho filmu, protože ten track je notoricky známý, ale málo kdo ví, nebo asi ne, jakože a někteří lidi fakt neví, že to je track z toho filmu. Takže si ho dáme. A jako druhý si dáš track Ghetto Superstar z filmu Bullworth. Je to track od Pressa a My. A tento film je jakousi satirickou komedii na život v politice. Je to starší film, ale co si budem? Satira na život v politice, to bude vždycky aktuální.
1: Film a rap. Dvojitá nálož filmovýho rapu pro fajnšmekry. V hudebním víkendu

0: 3, 4.
1: Rychlá doprava na Rádiu Spin. Pojďme se mrknout na dálnice na D2 na 34. kilometru ve směru na Brno. Auto narazilo do svodidel na D1 na 200. kilometru ve směru na Prahu se tvoří kolona, nebo spíš je tam kolona, zdrží se tam něco okolo půl hoďky. No a čerstvá nehoda je taky na 0. dálnici na exitu 23. Na sjezdu na směr na D7 je tam crash dvou aut, dávej tam pozor. Regiony jsou čistý, no a v Praze v ulici Dostelská nehoda dvou aut a to samé se děje v ulici Aviatická. No a jinak máme ucpanou legerku Wilsonku, trošičku nuselák, ale není to nic dramatického. Ladíš Radio Spin a s tebou je Zuzka.
0: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Radio Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Si Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, nás čeká další komunikátor a tentokrát tady mám hlasovku od Dana.
1: Zdar, zdar, tady Daniel. Chceme zahrát od vás Pašeráckou. Posloucháme vás zrovna a chtěli bychom od vás Pašeráckou.
0: Dávám tam Pašeráckou, to je dobře, že posloucháte, pokud i ty chceš slyšet svůj oblíbený track jako Dan, tak volej na číslo 210 32 30 30 nebo nahrávej hlasovku a teď už Pašerácka.

Rádio Spin na Majku je s tebou, Zuzka. Mám na vás otázku, spineři. Přemýšleli jste někdy o líbání? Jako, proč to děláme? Proč nás to přitahuje? A proč je to velmi intimní? A kde líbání vzniklo? Já jsem nad tím před pár dny přemýšlela, v jakém kontextu to vám říkat nebudu, protože byste se mi vysmáli. Každopádně líbání. Proč se líbáme? Hodně dlouho si vědci mysleli, že líbání vzniklo ve starověké Indii, ale velký omyl, nebylo to ve starověké Indii, lidi se cicmali už v Mezopotámii. Já si ale myslím, že líbání bylo už v pravěku. No tak jako, nemohli mluvit, tak se snad aspoň líbali, když už nic, ne? Taky jsem našla, že opice si doteky tlamiček upevňují důvěru. Takže ne v Mezopotámii, ne v pravěku, ale opičky vytvořily tuhle aktivitu, která nás všechny tak moc baví. Věděli jste ale, že v některých kulturách líbání není absolutně romantický, takže prosím vás, až si budete chtít brát někoho exotického, tak se ujištěte, jestli líbání jo nebo ne, ať neuděláte nějaké fópa. A fun fact na závěr, za jedno 10-sekundové líbání si s tím partnerem vymění tak 80 milionů bakterií. No, není zač. My se podíváme ještě na počasí, máme tam kolem 30 stupňů, polojasno, místy déšť, ale ten déšť v Čechách nebude nic dramatického, kolem 5. 6. by mělo sprchnout, na Moravě maličko více, ta teplota klesne na tak 25 stupňů a zítra čekají podobné počasí jako dnes. Z počasí vše, s tebou Zuzka. Spin Radio.

0: postoupí dál. A celý to budeš mít v rukou ty. Tak se připrav, bude to jízda. Hudební petly na Rádiu Spin. Dávej do uší každý první čtvrtek v měsíci odpoledne. Jsme Rádio Spin. Tvoje Rádio Spin. Československý underground.
1: Yeah, M Slim, Kladno reprezent 27201.

0: je i vaše. Ty pocem, hele, co jsem zase našel.
1: 210-32-30-30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Rádio Spin.

Rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka. Naštvaná Zuzka, znepokojená Zuzka, protože vy a ty textovky, to je takovej nešvar, já budu muset někomu říct, ať vám to někdo zakáže. Protože Lenka mi napsala, Poli Garant, prosím. To je velmi strohé, já bych si zasloužila aspoň nějakou, jako nějaký vzkaz, když už píšete textovku. Ale Leni, já ti to tam dám, já to chápu, ne každý má vždycky svůj den.

0: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, nás čeká další dvojitá dávka v hudebním víkendu, už poslední ode mě, protože za tak 40 minut tady už dorazí Maty a bude řešit hudební víkend s tebou. Takže my jdeme na to, jako první si dáme track od Eminema, Lose Yourself, úžasný track, který je součástí ještě úžasnějšího filmu, a to Osmá míle. Dojemný film, ve kterém hraje sám Eminem, pokud jste neviděli, tak si ho určitě dejte. Ale ten track má obrovskou sílu i sám o sobě, bez toho filmu, a ten track tě prostě nabije odvahou, odhodláním, povzbudí tě. Je hrozně emotivní a řekla bych, že v tomhle tracku od Eminema je opravdu všechno. Ale když říkám všechno, myslím tím jako úplně všechno. Jako druhý si dáš track The Rock Wilder z filmu How High a od Redmana a Methodmana. Film How High, brutální komedie z roku 2001, kde hrají repeři Methodman a Redman. Dva týpky, kteří se chtějí dostat na Harvard, ale podle všeho na to úplně nemají, ale hrozně chtějí dokázat, že to dokáží. Prostě hrozně chtějí se tam dostat na tu školu. A já je chápu. Na ten film se musím podívat, protože si myslím, že jako tady tihle dva já se budu cítit za rok. Tak jo, hudební víkend, rap a film.
1: Film a rap. Dvojitá nálož filmovýho rapu pro fanšmekry. V hudebním víkendu na Rádiu Spin. Look, if you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, pojďme se podívat na dálnice, na nulté dálnici na sjezdu exit 23 na směr na D7. Je crash dvou aut, dávej tam pozor. V regionech ulice Plzeňská v Ostravě nehoda 3 aut a v Praze v ulici Aviatická je nehoda 2 aut. Jinak tam je sekla Legerka Wilsonka a maličko Nuselák, ale jinak je to docela v pořádku. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Posloucháš si Rádio Spin s tebou Zuzka.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin.
2: Miluju mě nenavidět. Mám 200 poloh, tu co mám rád nechtěj slyšet. Všichni co jdou proti jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho než klid a zmizet. Miluju mě nenavidět. Krysy nechám hlodat, hady nechám si

0: Fin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Ladíš rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka, na drátě s tebou Honza, slyšíme se?
2: Jo, čau.
1: Čau Honzo, co tam dáme, pro koho to bude?
2: Ale chtěl bych zahrát Řezníka, Poslední exekuci, a chtěl bych to nechat zahrát Jakubu Vytrmalovi do Karlových Varů, tomu nejlepšímu elektrikářovi na světě, a chtěl bych mu zkázat, že sice jsem v Polsku, tady to ukazuje 35 stupňů, ale on ať maká ještě víc, než doteďka makal.
1: To je hezky od tebe. To je strašně krásný, jakoby velmi milý vzkaz. A tak doufám, že to je nějaký interní humor, protože já bych nebyla moc šťastná, ale každopádně třeba ho potěší ten track.
2: On prací žije, on prostě nic jiného nedělá, než jenom pracuje.
1: Aha.
2: A já ho vždycky rád takhle podpořím.
1: Tak v tom případě Kuba, Jakub?
2: Jakub Trmal z Karlových Varů.
1: Tak, Kubo.
2: Ten je hlavně nejlepší elektrikář, tak, který mi třeba dělal zásuvku 3/4 roku.
1: Kubo, nenech se, Kubo, pracuj a buď tak nadále dobrým elektrikářem, a dávám tam poslední exekuci. Měj se krásně, ahoj.
2: Díky, čau.

0: Rádio Spin s tebou, Zuzka, 1. srpna, sobota, svátek mají Oscarové, takže všem Oscarům krásný den. Já už tady mám Matyho. Čau, Maty.
1: Čau, Zuzko, tyjo.
0: Maty, ty seš tady po dlouhé době.
1: 1. srpna.
0: 1. srpna.
1: Tyjo, my jsme tady skoro nestihli jako reálně začátek bedu, protože jsme se zakecali, že lidi, už je 1. srpna.
0: Je to neskutečný.
1: Víte, co to znamená?
0: No, že je půlka prázdnin za náma.
1: Ano. A víš, co je za den dneska mimochodem?
0: Dneska je sobota.
1: No a víš, co to znamená sobota 1. srpna?
0: Nevím vůbec.
1: 1. srpna, hele, já jsem taky nevěděl, pár dní zpátky jsem se díky Instagramy Reelskům ale dozvěděl, že dneska je mezinárodní den všech jakoby přítelkyní.
0: Jo, tak to vím, tak o tom jsem tady měla vstup, já jsem čekala, že budeme mluvit něco o dovolených a tak dále, tak já jsem říkala, jsem právě tady říkala, že jako nestačí MDŽ, nestačí ne. Valentín, nestačí nic. Musí být prostě mezinárodní den přítelkyní.
1: Ne, asi, což je crazy, ale hele, 1. srpen, kromě toho, že tady tenhle ten speciální den pro všechny přítelkyně, takže všem přítelkyním samozřejmě posíláme velkou lásku, ať vám to samozřejmě vydrží. Každopádně půlka prázdniny pryč.
0: Je to hrozný. A Maty tady říkal dobrý point, že vlastně mu ani nejde o tu školu, ale jde ti o to teplo.
1: O to teplo. Celý rok se tady těšíme prostě na nějaký teplo. A hele, tak dejme tomu půlka května už je hezká, potom červen je hezký, červenec to je 2,5 měsíce. No jo, jenže teď je 1. srpna, takže nás čeká srpen, září a pak třeba půlka toho října. Takže my jsme reálně v půlce těch teplot, jako. Já mám úplně depresi z toho.
0: Jako jo, no. Je to pravda, že já teda mám radši studenější počasí, ale je pravda, že toho tepla za ten rok moc teda není. Jakože když si to takhle sesumírujete.
1: To není, jako dejme tomu, je to těch 5 měsíců. A
0: pravda.
1: Jako my jsme v půlce.
0: A ta depresivní zima začíná fakt už v říjnu, no.
1: Ne, já na to ani nechci myslet. Ne.
0: Ještě srpen, září.
1: Srpen, září, doufám, že to bude hezký. Radši mi řekni počasí, jak mi uděláš radost.
0: Já ti řeknu počasí. Ale nevím, jestli ti udělám radost, protože teďka je 27 stupňů. Půjde to dolů, protože bude pršet od 5. Od 5 má pršet, ale nebude to nic dramatického a bude 25 stupňů. Po západu sluníčka 22, takže vlastně to bude tak na tričko večer. No a zítra nás čeká tak kolem 30 stupňů a taky déšť. Od zítřka by mělo fakt začít pršet a celý příští týden by mělo vlastně docela dost pršet.
1: Ne, tak to mi ani neříkej. Já jsem se vrátil z dovolený.
0: Ale zase na druhou stranu budou jakoby vysoké teploty s deštěm, takže to bude takový osvěžující, si myslím.
1: Ok, takže jsem zdavý, no.
0: Takže to je z počasí vše, ode mě taky vše a zítra se slyšíme od 1 do 4. Čau. Spin
2: Radio. Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku? Radio Spin jde s dabou.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psanocaves.cz.
2: Radio Spin je jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop. Hrajeme old school.

0: Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Ladíš si Radio Spin, na Mike už nabehnul Matej a po dlouhý době tě vítám na odpoledním komunikátoru s Matem. Minulý týden jsem byl na dovolený v Polsku, takže krom toho, že jsem úplně plnej dojmu třeba z Mazurských jezer, tak jsem dneska taky nažhavenej, a to hlavně na hudební víkend, kde si dneska hrajeme film a rap. A mám pro tebe taky ready info o dnešní sobotě, která je ve znamení bojových sportů, protože dnešek je jak na domácí scéně, tak na zahraniční úplně crazy, takže o tom se dneska budeme hlavně bavit. Těšit se každopádně můžeš i na tvoje tracky na přání, který si buď to objednáváš kolem, anebo voiceovkou. Já už tady mám na drátě Lucu, čau.
2: Čau.
1: Hele Luco, úplně takhle za začátku, ty dneska slavíš narozeniny, takže já ti přeju všechno nejlepší. A je ti, kolik tě je?
2: Je mi 33 let, krásný 33.
1: No tak to je naprostá paráda. Doufám, že všichni spinneři ti teď v tenhle ten moment přejou, minimálně já jo, takže všechno nejlepší. A hele, tvoje přáníčko, jaké máš přáníčko na track?
2: Já mám přáníčko skladbičku od Nobody Listen, Big Stepper.
1: OK, hele, Nobody Listen, Big Stepper, taky PTK, je to ten jeho skvělý remix, takže na tvoje dnešní narozeniny úplná paráda, taková party pecka. Luco, užij si dnešní den, je to hlavně o tobě, posílám ti tam takhle tenhle ten super zábavný track a užij si to, dávám to tam.
2: Díky, čau.
1: Čau.
0: Ladíš Radio Spin.

filmových soundtracků, které jsou rapový. Hned na začátek ti tady pustím totální pecku z naprosto fenomenálního počinu od Řezníka. Je to z filmu Na plech. Jestli jsi to neviděl, tak velká chyba. No a track se jmenuje Free Grunza, což je naše milovaná postava z tohoto filmu, ale objevuje se i v jináčích jeho počinech, třeba v legendárním Party Hard, Mama má raka a i v dalších filmech.

0: Ryan, což je jeho debutová deska. No a pustíme si skvělej track Window Shoppa, které je přesně o tom, že chodíš po městě, koukáš do vitrín a sníš o tom, že jednou ty Rolexy v té vitríně prostě budou tvý. Takže nejdřív na odlehčenou Free Grunza a pak Window Shoppa. S tebou Maty a taky filmový rapový soundtracky na rádiu Spin. Let's go!
1: Film a rap. Dvojitá nálož filmovýho rapu pro fajnšmekry. V hudebním víkendu na rádiu Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začneme klasicky s dálnicema. D1 je momentálně zasekaná na 95. kilometru, a to ve směru na Prahu. Je to u Humpolce a zdržení čekej cca 10 minut. Hustší je D1, ale taky v Brně, a to v obou směrech. V obou směrech je to lehce zasekaný, počítej se zdržením tak 20 minut. Zdržíš se potom ale taky na D3, a to u Votic, tamto ve směru na Prahu, popojíždí na 30. kilometru a počítej zdržení cca 5 minut. Regiony jsou momentálně krásně sjízdný, takže se přesuneme rovnou do našeho hlavního města, který momentálně na Google mapách svítí taky krásně zeleně. Hustší je momentálně každopádně centrum, a to jak Legerka, Vilzonka, tak Ječná, a zdrží se potom na Pražském okruhu, a to u Letňan. K dopravě je to zatím všechno, ty stay tuned, protože za chvilku tu máme další track na přání a potom rozebereme bojový sporty a začneme na naší domácí scéně a s naším oktagonem.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin je jediný

0: OK, dáváš Radio Spin, na majku je Maty, mám tady taky další track na přání a dneska, nebo respektive teď, už si poslal svoje přáníčko Dominik.
1: Ahoj, zdravím všechny, chtěl bych pro kamaráda nechat zahrát písničku od Jackpota Versace a tímto zdravím Robina Dorinovic, čau kámo.
0: OK, zdravíme Robina, samozřejmě Dominiku, tenhle ten track je hlavně pro tebe, takže užij si Versace Vibe, to je Jackpot, Rest in Peace, super track.

Hejte s náma na B, jeli bo banana split. Sorry brácho, špatný zprávy, i ta tvoje je nakonec bitch. Neber to osobně, ale můj si za to vždycky ty.

0: Právě posloucháš Radio Spin, zdraví tě Maty, dneska je 1. srpna a krom toho, že je dneska Mezinárodní den všech přítelkyní, takže zdravíme všechny šťastné páry a taky všechny přítelkyně, zdravím samozřejmě i tu svoji, Bětuško, miluju tě, posílám velkou pusu. Každopádně krom toho je i velký svátek bojových sportů, protože dneska se koná jubilejní oktagon na Štvanici, kde se oslaví 10 let organizace a čekají nás fakt kruto přísný zápasy. Po velký pauze se vrátí jeden z největších českých talentů, Jakub Čimp Tichota. Zápasit tam bude taky David Pink Panther Kozma, který se utká s Davidem Zavadou, který má zkušenosti z UFC a pro oba je to strašně důležitý zápas, hlavně proto, jestli ještě mají na tu největší úroveň nebo ne. Ale hřeb večera je určitě titulák nejvýše žebříčkově umístěných mužů v oktagonu a je to dvojnásobný šampion Will Fucking Flery s titulem polotěžký a těžký váhy proti Mahmudovi Muradovovi, který je v oktagonu neporažený a drží dočasný titul střední váhy. Will Flery chce být šampion jako první v historii třech váhových kategorií a Mach mu to dneska hodlá překazit a vzít si ty tituly k sobě na ramena. Kdo zůstane neporažený a kdo odejde jako loser, to uvidíme večer. Každopádně pak zápas Fleryho přítelkyně Lucky Pudilový proti evropské jedničce Lucky Sabový už bude jenom třešnička na už tak podařeném dortu. Tak co? Já koukat budu. Podíváme se ještě na počasí, venku je v Praze vlastně docela hezky, hlásí mi to nějakých 25 stupňů, ale pod mrakem, za hodinku by měla být nějaká přeháňka, k večeru by se to mělo spadnout na 18 stupňů, přes noc bude nejnižší teplota 16 a zítra ráno čekají teploty kolem 20 stupňů a mělo by se to vyšplat až na nějaký 29. S tebou je Maty, ty ladíš Radio Spin a komunikátor nám pokračuje dál.
1: Spin Radio.
2: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
3: Bike park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
2: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
3: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.

0: aplikace.
1: OK, dáváš Radio Spin, s tebou je tady klasicky Maty, začínáme další hodinku, kterou odstartujeme jak jinak, než s trackem na přání, a protože dneska je ten zamilovaný den všech přítelkyní, tak tady mám přání od Justýny.
2: Ahoj Spine, chtěla bych tě poprosit o zahrání songu od Gleba pro mě a pro mého přítele Bobíka, kterého moc miluju, tak díky, mějte krásný den.
1: O, to je krásná zpráva, takže určitě mějte i vy dva krásný den a já vám tam posílám Gleba a Známky života Remix, let's go.
0: Ladíš Radio Spin a komu

0: Spin Talk.
1: Pořád se to odehrává v tom stejném městě, to taky fiktivní město Georgetown, což je vlastně jako Rumburg, kombinace Rumburka a Šluknova, tak je to jako těch severských měst, odkud já pocházím. Často jsem vlastně i ty lokace tam jako fotil reálně, který tam jsou, pak jsem si je překresloval v malování ještě tenkrát do té jako do hry. Takže tohleto prostředí, to je stejný ten humor, který měli ty předchozí hry, takový jako nesmyslný násilí, který se tam děje v tom světě, jako takový podsvětí, vlastně lidi na okraji společnosti. To se v těchto hrách opakuje. Myslím si, že vlastně to dost dobře navazuje duchem na ty staré hry.
2: Fandíš tam nějaký postavy v té hře? Je tam nějaký tvůj favorit?
1: Já vlastně myslím, že ten hráč bude fandit tomu Brehovskýmu, i když je to jako příšerná postava, jako chová se hrůzně k těm lidem, ale vždycky tu motivaci má jako z nějakého jeho pohledu jako ospravedlněnou.
2: Tak jenom řekni toho Otu, toho si angažoval ještě předtím, než byl v politice, nebo...
1: Jo, to nám to nabluval 6 let zpátky, jo, to bylo. Jo, ten dubbing se dělal opravdu jako dost dávno. A my jsme tenkrát byli jako kamarádi z hudební branže.
2: Dnešním hostem Spin Talku byl Řezník. Jeho aktuální díl hry Život není krásný, poslední exekuce, je venku od čtvrtka. Dneska večer to kompletně celý proberem. Těší se na tebe Roman Jakub.

0: Ladíš právě Radio Spin, s tebou je Maty a mám pro tebe další dvojitou dávku hudebního víkendu, kde si dáváme rapový soundtracky z filmu. První track bude opět z filmu Na plech od Řezníka, no a bude to track Hazard od Refua. Tohle je dost ikonický, protože ten film je o distribuci takových speciálních látek v Ústí, no a Hazard k takovému lifestylu prostě patří, protože nikdy nevíš, kdy to vyjde, kdy to bouchne, nebo jestli půjdeš do basy. Takže to by byl ten street, po kterým si pustíme poklidný R&Bčko z Beyoncé a track Check On It. Tohle je zase z filmu Růžový panter, ve kterém si Beyoncé střihla právě postavu Xany. Původně to měl být song pouze pro tenhle ten film, ale protože byl úspěšný, tak to pak vyšlo na její taky desce, na taky na spousta kompilacích a později i na té její desce, která měla název B-Day. Takže tady máme takový crazy combo, Hazard z Na plech a pak Check On It z Růžovýho pantera. Tohle je Refu a taky Beyoncé v hudebním filmovém víkendu na Radio Spin.
1: Film a rap. Dvojitá nálož filmovýho rapu pro fanšmekry. V hudebním víkendu na Radio

Dobrá, Hustčí je momentálně Vilhorská u Ladronky, nic ale hroznýho. Zasekaná je taky Vilzonka, a to z příjezdu od Štvanice, a lehce se zdržíš taky na pražském okruhu, a to u letiště Kbely. K dopravě je to zatím všechno, za chvilku nás čeká další track na přání a potom pokecáme o dalších bojových sportech, dalším info a tentokrát o UFC v Bělehradě. Automotospin.

0: slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.
1: Yeah, word up. Word the mother. It comes G-Rap with another one, y'all. We gonna swing this like this.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe, ty dáváš rádio Spin, s tebou je tady Maty a já už tady mám na drátě Matěj, čau.
2: Čau.
1: Čau, hele, vy jedete na výlet, károu, prostě po louce, taková letní výšťka.
2: Přesně, jak to počasí užíváme.
1: Jak to zakončíte, chlapi, dnešní výšťku?
2: Dnešní výšku zakončíme asi partyskama.
1: No jistě. Hele, vybrali jsme písničku, nebo respektive tvoje přání byl Viktor Šín a že se chceš nechat překvapit. Tak schválně, co si myslíš, že jsem tě tam pustil?
2: Netuším,
1: nechám
2: se překvapit.
1: OK, každopádně můžu napovědět, že to bude lehce něco staršího, tak já doufám, že to hned na první dobrou poznáš. Hele, komu to pošlem?
2: Pošleme to mé přítelkyni Sim Challenge.
1: OK, dneska je totiž den mezinárodní všech přítelkyní, takže tohle je hezky tematický. Takže chválíme, Mati. Samozřejmě, my víme všichni. Posíláme to jak přítelkyni, tak samozřejmě vám, kluci, užijte si to na ten hezký dnešní letní den.
2: Díky.
1: Čau. Miluju tě, bo ty

0: Právě posloucháš Radio Spin, s tebou je tady taky Maty, už jsme tady řešili úplně epickou kartu OKTAGONu, který se koná dneska, no ale shodou okolností se v Evropě koná taky obří event. No a kryje se to s UFC, který se poprvé dnes večer uskuteční v Srbsku, a to v Bělehradě. No a Slováci tam mají taky svoje barvy. Lajos Klein, který ho moc dobře známe taky třeba z OKTAGONu, tam bude mít už 13. zápas v UFC a zabojuje o postup do top 15 a čeká ho tam hodně nepříjemný soupeř z Azerbajdžánu, který mě děsí jenom na ty jeho úvodní foce. Každopádně poprvé se na půdě UFC představí i Vlasto El Chapo Čepo, což je Srb žijící na Slovensku. V OKTAGONu má taky super spoustu zápasů, je to bombardér, jeho styl je agresivní, prostě se rozeběhne a jde s těma svýma granátama srovnat ze zemí všechno, co se hejbe. Takže je to doslova stroj na knockouty, no a proti němu se postaví Američan Urbina, pro kterýho je to hodně důležitý fight a potřebuje vítězství. Vlasto je hned na hlavní kartě a to v jeho hlavním městě, takže je to pro něj obrovská příležitost prorazit, ale zároveň je to taky strašný tlak. Tak uvidíme, jak se s tím vypořádá a držím palce obou borcům, ať to dneska střílí. Taky čekneme počasí, venku je momentálně v Praze 20 stupňů a pod mrakem, pršet by teď nemělo, na severu je ale stupňů 17 a mělo by tam teď pršet, v Brně je 29 stupňů, tam je krásně slunečno, k večeru by to v Praze mělo spadnout na 18, držet by se to mělo nejníž, přes noc na 16 stupních a zítra očekávej teploty ráno kolem 20 stupňů a má být taky polojasno. S tebou je Maty a ty ladíš Radio Spin.
1: Spin Radio.
2: Hudební betly.

0: Bilo li libo limo, toliko nebilo li bi pivo.
1: Tohle ti jazyk rozhodně nezlomí. Československá scéna. Rádio Spin.

0: aplikace.
1: Dáváš Radio Spin, taky komunikátor, teď už večerní komunikátor s Matem. No a my startujeme naší poslední společnou hodinku, kterou opět odpálíme s trackem Na přání. A tentokrát to přání bude od Výchyče.
2: Čau spineři, tady Výchyč, chtěl bych si od vás nechat zahrát balkónovku od Resta, je to pro všechny fanoušky Resta.
1: Dobře, rychlý, stručný pro všechny fanoušky Resta, samozřejmě taky tady pro Výchyče, užijte si tenhle ten track, dávám ho tam, je tak hezky letní.
0: Ladíš Radio Spin?

0: Právě dáváš Radio Spin, Maty Hír a taky hudební filmovej rapovej víkend, kde nám hrajou tracky z různých filmů. Mám už tady pro tebe poslední kombo dvou tracků a začnem s trackem Prach, který se objevil ve filmu Banger, kde Adam Myšík hraje hlavní postavu drogovýho dílera, který prodává, aby si mohl dovolit nahrát Banger a udělat feat se Sergejem Barakudou. Samozřejmě prodávat a řezat tyhle ty látky je velmi špatný, takže to s ním nedopadne úplně dobře, ale právě společně se Sergejem udělali tenhle ten track, který završuje celý tenhle ten film a za mě to banger teda je. No a pak to zakončíme s coverem na ikonickou písničku od Nedvědů. Je to track Podvod, který úplně nádherně přespíval Kellyn a objevilo se to ve filmu Šoky a Morky. Tuhle tu písničku miluju jí zpívat, hrát jí na kytaru, nejen u táboráku a hele, určitě si to neodpustím ani teďka, takže buď rád, že jsem mutnu a já už to tam radši pouštím, takže nejdřív Prach a potom Podvod. Tohle to je rapovej, filmovej hudební víkend Radio Spin.
1: Film a rap. Dvojitá nálož filmovýho rapu pro fajnšmekry. V hudebním víkendu na Radio Spin.

0: a rap. Nejlepší rapový kousky, který znáš z filmu. V hudebním víkendu na rádiu Spin.
1: Je skoro půlnoc a z kostela zvon mi noc připomíná.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Klasicky se nejdřív podíváme, jak to vypadá na dálnicích. Ty jsou momentálně relativně sízný. Každopádně D1 je stále zasekaná na 98. kilometru ve směru na Prahu. Je to u Humpolce a vidím tam, že tam popojíždí kolona cca 7 kilometrů a zdržení se tam hlásí 30 minut. Takže určitě bacha, jestli můžeš nějak to objet, ale... prostě bacha, v regionech je to momentálně dobrý, takže se přesuneme rovnou na Prahu, která vlastně relativně sízná je taky. Každopádně Vilzonka, tak to je hustší hlavně u Štvanice, taky v centru u muzea. Jinak je to vlastně relativně průjezdný. Bouračku taky vidím na ulici na Václavce, takže tam určitě taky pozor. A lehký zdržení počítej na Pražském okruhu, a to u Radotína. Jinak je to k dopravě dneska zatím všechno, ty ale stay tuned. Čeká nás poslední track na přání a taky naše poslední dnešní téma, kterým je festival Afterwork.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci.

0: aplikace. Dáváš Radio Spain, s tebou je tady taky Maty a mám tady dneska už poslední track na přání, o který mi dal do mobilní aplikace vědět člověk, jdeme si to pustit. Pardon, jdeme si to pustit.
1: Čau Maty, hele prosím tě, pustám něco od Supercrew a hele, zajímal by mě tvůj názor na ten jejich nový počin, co si o toho slibuješ, díky.
0: OK, hele, Supercrew, já je naprosto miluju, vybral jsem ti písničku Kde domov můj, kde je na featu taky Orion a třeba Hanna Hegerová, úplná klasika. Každopádně, jestli mám něco říct o tom jejich novém projektu, dali se totiž pro ty, co neví, dohromady zpátky legendární K.O. Crew, což James Cole s Hugem Toxem měli ještě před Supercrew, jmenovali se tam Hack a Fat. No a teď to vypadá, že s Ideou dělají novou desku právě tadyhletý starý K.O. Crew a upřímně, já se na to mega těším, je to návrat ke kořenům. Myslím si, že Idea tomu dá takovej svěží vánek, protože ty loňský alba s Jamesem Coulem si myslím, že se mega povedly, taky za to vyhráli Anděla. Takže já si od toho slibuju velký věci a takovej jejich kariérní refresh. Nicméně, Kde domov můj, Supercrew, Orion a taky Hanna Hegerová už teď dá.

0: Je sobota večer, ty ladíš Radio Spin, taky komunikátor s Matym, který tě zdraví a pomalu se taky loučí. Fele, jsme tady dneska o 4 a už nám to končí, takže úplně na závěr tě chci ještě pozvat na festival Afterwork, který frčí celý léto. Má 13 zastávek, minulých už 5 a vystupuje na nich spousta DJů, jako třeba Mike Traffic, DJ Double J nebo třeba taky Orion. No a příští zastávka nás čeká už 17. srpna a to v Mělníku na náměstí Míru. A bude to speciální zastávka, protože tam na tebe bude taky čekat pop-up Jame & Co., což je podnik na Krymský, kde taky celý koncept Afterwork vzniknul. Jo a řekl jsem, že vstup je zdarma? Takže 17. srpna buď ready v Mělníku na náměstí Míru, Afterwork tam bude a bude to show jako blázen, takže vidíme se tam. Taky čekneme naposled ještě počasí, venku je právě 20 stupňů lehce pod mrakem, ještě to spadne k večeru na 18, přes noc bude nejnižší teplota 16 stupňů a zítra ráno čekej teploty taky kolem 20 a má být polojasno a mělo by se to vyšplat nejvýš až na nějakých 29 stupňů. S tebou je Maty, ty ladíš Radio Spin a slyšíme se zase zítra. Tak čau.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že nás v DABu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce rapu v republice můžete poslouchat nyní v DABu kdykoliv a kdekoliv. Radio Spin jde s DABou.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. psanocaves.cz.
0: Je 18.53 a to je přesný čas na Radio Spin.
2: Radio Spin. Nejvíc repu v republice. Život

0: Pořád se to odehrává v tom stejném městě, to je taky jako fiktivní město Georgetown, což je vlastně jako Rumburg, taková kombinace Rumburka a Šluknova, takže to jako těch severských měst, odkud já pocházím. Že často jsem vlastně i ty lokace tam jako fotil reální, který tam jsou, pak jsem si je překresloval v malování ještě tenkrát do té jako hry. Takže tohle to prostředí, stejný ten humor, který měli ty předchozí hry, takový jako nesmyslný násilí, který se tam děje v tom světě, jako takový podsvětí, vlastně lidi na okraji společnosti, to se v těchto hrách opakuje. Myslím si, že vlastně to dost dobře navazuje duchem na ty staré hry.
1: Fandíš tam nějaký postavy v té hře? Je tam nějaký tvůj favorit?
0: Já vlastně myslím, že ten hráč bude fandit tomu Brehovskýmu, i když je to jako příšerná postava, chová se hrůzně k těm lidem, ale vždycky tu motivaci má jako z nějakého jeho pohledu jako ospravedlněnou.
1: Tak jenom řekni toho Otu, toho si angažoval ještě předtím, než byl v politice, nebo...
0: Jo, to nám to nabluval 6 let zpátky, jo, to bylo. Jo. Ten dubbing se dělal opravdu jako dost dávno. A my jsme tenkrát byli jako kamarádi z hudební branže. Spin
1: Talk. Ahoj, já se jmenuji Roman Jakub a tohle je Spin Talk, Talk Rádia Spin, nejen o rapu. Děkuju, že posloucháte, dnešním hostem je Řezník. Díky němu spatří už brzo světlo světa další část jeho hry Život není krásný, poslední exekuce. Martine, vítej.
0: Ahoj.
1: Tak možná ten začátek projedeme trošku rychlejc, protože natáčíme po druhý, protože předtím jsme zapomněli natáčet. Tak pojďme k věci, jak dlouho to je, co vznikl vlastně nápad prvního dílu hry Život není krásný.
0: No, bylo mi nějakých 14 let, takže před 25 lety.
1: To je dlouho. To se vlastně spousta věcí musela proměnit a změnit. K tomu se asi dostaneme. Co bylo impulzem?
0: No, já jsem na škole se naučil programovat takový základy a prvním impulzem bylo pobavit kamarády.
1: Ty jsi sám hráč nebo nejsi hráč?
0: Jsem, hraju rád, hraju od dětství, hraju i teď, sleduju novinky, co vycházejí, rád si je zahraju, ale toho času už není tolik, takže nemůžu prosadit celý dny a noci, teďka to už u PlayStationu, jako jsem hrával dřív.
1: Je ti to líto?
0: Je.
1: OK. Hele, ty máš za sebou spousta projektů, ať už jsou to desky, ať už je to film nebo filmy, ať už jsou to právě hry, tak co je těžší udělat z toho všeho?
0: No, jako nejtěžší je zrealizovat ten film a dotáhnout, to je opravdu jako masakr. Asi by se dalo čekat, že řeknu tu hru, která trvala 8 let, což opravdu bylo jako dlouho, ale je to všechno o penězích. Jo. My jsme to začínali dělat jako vlastně nadšenecký projekt, který měl být financovaný pak z nějakého zisku z té hry. A prostě ten bič na ty lidi pak jsem neměl žádnej, který to se mnou dělali, takže vlastně jsem jako... musel jim věřit a čekat, až oni jako na to budou mít čas to dělat ve svém volném čase. A kdyby na to byl nějaký normální rozpočet, tak ta hra by byla hotová za 2 roky třeba, jo? Maximálně si myslím.
1: Takže těch 8 let je způsobených tím čekáním na práci těch jednotlivých lidí?
0: Jo.
1: OK. Ta otázka je teda možná teďka trochu jakoby mimo, ale možná se zeptám, schání se teda blbě prachy na vývoj počítačové hry?
0: No... Já jsem tuhletu hru, vlastně na to jsme scháněli peníze přes Hit, že nám na to fanoušci přispívali, vybrali jsme nějakých 400 tisíc, což nakonec se ukázalo jako ve finále hodně nedostatečný, takže já už jsem to teďka v té finální fázi táhnul ze svých peněz, který jsem do toho investoval, aby ta hra vůbec mohla vlastně být dokončena.
1: Pokud se podařilo vybrat 400 tisíc, kolik jsou zhruba teda ty náklady na vývoj té hry? Já vůbec nemám jako představu, v jakých částkách se pohybujeme.
0: No ale 400 tisíc se vybralo, pak to musíš zdanit, dáš něco tomu hit-hitu, takže máš třeba 250.
1: Jasně.
0: A pak za to musíš ještě vyrobit ty odměny, které si těm lidem slíbil. Jo? Takže vlastně... reálně nám na tu hru, jako co se na to použilo, zbylo třeba 200 tisíc. A ta hra teďka má rozpočet kolem 1 000 000.
1: To je dost.
0: Jo.
1: To je hodně. Na druhou stranu, čas, kdy jsi vyvíjel počítačovou hru, co by student, a čas, kdy je rok 2026, se určitě proměnil, takže asi i ty náklady na to samotné programování, ne, jsou velký.
0: Je to tak, tak dřív jsem si to všechno dělal sám, dřív jsem si to sám programoval, sám jsem dělal grafiku, často i ozvučení, a teďka už jsem, toho času nemám tolik a chtěl jsem, ať už je to udělaný jako profesionálně, takže jsem na to měl vlastně partu lidí, a který jsem už pak najímal.
1: Jasně. Ta hra má tohle 9. pokračování, že jo? Tak mi zkus jenom říct vlastně, jak se proměnila třeba ta dějová linka, co je společný s těma předchozíma dílama, co je vlastně jakoby úplně jiný, kam se to posunulo, kam se to vyvinulo.
0: No, pořád se to odehrává v tom stejném městě, to je takové fiktivní město Georgetown, což je vlastně jako Rumburg, taková kombinace Rumburka a Šluknova, takže to jako těch severských měst, odkud já pocházím. Často jsem vlastně i ty lokace tam jako fotil reální, který tam jsou, pak jsem si je překresloval v malování ještě tenkrát do té jako hry. Takže tohleto prostředí, stejný ten humor, který měli ty předchozí hry, takový jako nesmyslný násilí, který se tam děje v tom světě, jako takový podsvětí, vlastně lidi na okraji společnosti. To se v těch hrách opakuje. Myslím si, že vlastně to dost dobře navazuje duchem na ty staré hry. Zároveň je to už trošku víc jako user-friendly, je to vlastně docela, má to i docela dlouhou herní dobu, má to nějakých 6-7 hodin, když to ten člověk opravdu jako hraje, takže to hraje poprvý a čte si všechny ty popisky, protože je to hodně i založený na textu, který jsem veškerý psal já, takže je to jako moje takové, je tam můj nějaký literární otisk, často jsem se tam docela v tom i vyžíval. Takže je to už prostě vlastně dá se říct jako plnohodnotná hra jako toho starého adventurního typu.
1: Jenom teďka jako v rychlosti, když jsi o tom mluvil, že jsi to celý napsal, neplánuješ třeba k tomu udělat komiks?
0: Vůbec mi to nenapadlo, člověče, zatím.
1: Jako teď, protože když jsem si spojil ty ilustrace, když jsem se připravoval na ten rozhovor, tak jsem si říkal vlastně, že by to bylo pěkný, kdyby to vyšlo i komiksově, byť jsou to samozřejmě další náklady, tak třeba takový nápad.
0: Hele, proč já zamyslím se nad tím? Někdo i psal, když viděl ten trailer, že by mohl být nějaký animák třeba v tomhle stylu. Tak.
1: Jak vlastně vzniká taková hra? Myslím si, že spousta z nás nedokáže představit, jaký je ten proces. Mě by zajímala třeba ta myšlenková mapa, jestli nejdřív vznikne scénář, pak se teda hledá někdo, kdo to naprogramuje, pak tam do hry vstoupí grafik a tak dál. Určitě jsem asi zapomněl i na nějaký profese, tak jak to vypadá, když se to dělá?
0: No, docela jako to představu asi máš, jako která je reálná. My jsme teda ten tým už měli od začátku daný dohromady, ale začalo to tak, že já jsem nejdřív musel vymyslet scénář, nebo respektive nejdřív vůbec takovou jako kostru toho příběhu, aby jsme viděli, odkud kam půjdem. A pak jsem musel vymyslet veškerý ty adventurní jako logický prvky, jo, kde máš sebrat takový předmět, kde to použiješ, takže jsem si kreslil na papír takový, vlastně jsem si nakreslil všechny ty obrazovky a dělal jsem si takový jako mapy, odkaď můžeš kam jít. Bylo to vlastně docela pracný, zase mi z toho vařila hlava, abych to jako nějak prostě vymyslel, aby to bylo jak zábavný a...
1: Psal jsi to na papír, nebo jsi dělal nějaký šipčičky?
0: Měl jsem papíry, v podstatě ideální by bylo třeba mít nějakou nástěnku, to jsem neměl, ale měl jsem takový prostě mapy. Ta hra má vlastně 4 herní akty, ten čtvrtý je tak už jako skrytý, to je takový druhý konec speciální, takže jsem měl ty jednotlivý akty rozkreslený a v podstatě tím, jak jsem začínal prvním aktem, pak jsem dělal druhý, tak v tom třetím jsem se až jako pořádně do toho dostal, věc, jak to člověk dlouho nedělal, takže ten si myslím za mě, že je nejlepší ten třetí. Ale jako myslím, že ta hra teďka jako funguje celá fajn.
1: Kolik času zabere tato fáze té přípravy té hry?
0: Já to už si nepamatuju přímě, jako je to 8 let zpátky, ale docela dost. Já vím, že jsem si udělal ten první a druhý akt a pak jsem si dal chvilku pauzu před tím třetím, že stejně trvalo, jo, takže takhle vlastně vznikl scénář toho prvního a druhého aktu, pak jsme to zadali grafikům, musí se udělat grafika toho jednotlivý lokace, musí tam být zvlášť, jo, ty různý postavy, různý varianty těch postav, kde ta postava mluví, mrká, pak jsou tam různý předměty, který sem tam jako můžeš sebrat, něco použít, takže je to vlastně docela náročný pro ty grafiky a pak teprve se to dá zadat do toho programu, dělali jsme to v Unity, vlastně, což je tak teďka běžnej vývojářský nástroj, ve kterém se dělají i jako áčkový hry. A měli jsme na to Adventure Creator, což je takový modul, ve kterém se dají dělat adventury, které jsme si pak ještě upravovali sami. Takže vlastně ta třeba pak nějaká editace těch obrazovek už v tom programu byla celkem jednoduchá, že nějaké věci jsem byl pak schopný se v tom dělat i sám, že tam třeba ty texty už pak vypisoval přímo do té hry. Takže nejdřív scénář, pak grafika, pak programování.
1: A v grafice jsi taky teda přispěl něčím tentokrát, nebo už to bylo na profících?
0: Bylo to na profících, já jsem se tam si vytvořil pozici art directora, že jsem si vlastně ty jednotlivý obrazovky a postavy vždycky předkreslil jenom jako rukou ve svém stylu, jak by to mělo vypadat. A ty kluci už to pak dělali jako hezky.
1: OK. Jaká je teda vlastně dějová linka této hry? Poslední exekuce.
0: Poslední exekuce, hráč hraje za Vladimíra Brehovského, což je starý obtlouslý exekutor, který ho čeká poslední den v práci před nástupem do důchodu. Ráno se probudí totálně ožralej, volá mu šéf, který ho tam zjebe za to, že ještě že přichází pozdě do práce, takže začíná to, že se musí ten hráč rychle oblíknout v bytě, který je zdemolovaný po pitce z předchozího dne, jo, všude prostě jsou střepy a nějaký z ní hnusy a musí se oblíct, získat svý nástroj a vyrazit za tím šéfem, kde dostane zadaný vlastně tři exekuce na ten den, který má vyřešit. A tohle je takhle hráč vržený do toho světa.
1: Fandíš tam nějaký postavy v té hře? Je tam nějaký tvůj favorit?
0: Já vlastně myslím, že ten hráč bude fandit tomu Brehovskému, i když je to jako příšerná postava, chová se hrůzně k těm lidem, ale vždycky tu motivaci má jako z nějakého jeho pohledu jako ospravedlněnou.
1: Stalo se ti někdy, že jsi třeba během toho psaní řekl, ty vole, tak tohle už je moc i na mě?
0: Ne, nestalo. Jako na mě není nikdy nic moc. Ale ta hra jako není vlastně nějaká úplně jako přehnaná a rozhodně ne ze začátku, že tam jako se pak nějaký věci dějou, ale až jako s nějakým vývojem děje.
1: Co je vlastně teda cílem té hry, když dojdu na konec?
0: Cílem hry je vlastně splnit ten den první, ale pak se ten příběh ještě začne trošku vyvíjet nějakým dalším směrem, takže tím ta hra nekončí, jasně, ale nechci teďka spoilovat.
1: Jo, to chápu. Co chceš, aby ten, kdo si tu hru zahraje, si z toho odnes?
0: Aby se u toho pobavil, aby se u toho zasmál a aby si třeba trošku připomněli starý časy, kdy si těch her tohle typu bylo víc. Vlastně teďka, jo, jako vychází třeba novej Polda, ale jako konkrétně takováhle hra s tímhletím typem humoru, to prostě podle mě jedinečná. Jako bych to k něčemu měl přirovnat vlastně tím stylem toho humoru, tak třeba k těm posledním South Park hrám, který vlastně byly jako takovýhle jako drsnej nebo takovýhle prostě černý humor, že tam prostě člověk les křečkovi do prdele a takovýhle jako hráč. A byla to vlastně jako áčková hra na PlayStationu. Takže tady se jako dějou podobné věci.
1: Takže prostě vracíš starý dobrý časy.
0: Tak.
1: To znamená, pro koho je to učení? Třeba pro čtyřicátníky, pro třicátníky?
0: V podstatě jo, no. V podstatě pro tu, asi nejvíc je to učení pro tu generaci, co měla ráda ty původní hry. Myslím si, že určitě to bude zábavný i pro jako současný teenagery, který hrajou, ale když jsme to testovali, tak byl třeba kluk, který nám dělal beta test, který byl ten OG fan těch starých her, který si to náramně užil a pak říkal, že to dával hrát svýmu mladýmu bráchovi, který si u toho jako teda velice bavil, že to všechno čet, smál se, ale neuměl už jako hrát tu adventuru, jakože kombinovat ty předměty a že jako vlastně mu dělal problém vůbec jako styl té hry.
1: Jakoby, že to byl svět, který prostě pro něj byl totálně neznámý.
0: No, že prostě máš nějaký inventář, že máš předměty, který kombinuješ, tedy něco toho, takže jako mu dělal problém tyhle ty vůbec styl té hry.
1: Co tě vlastně překvapilo, že šlo úplně samo při tvorbě té hry a učil ses třeba na oplátku zasek, že jsi řekl a sakra a nepočítal se s tím?
0: No, asi jako myslím, nic si konkrétně nevybavu. Vlastně docela dobře šlo dabování těch postav, to bylo docela fun. Jako ten dubbing je pěkný. A co jsme měli zádrhel, vlastně jeden takovýhle, tak to bylo, že tomu zvukaři se nějak sformátoval počítač a vlastně přišel o svoji práci za půl roku, co měl hotovo, takže to musel pak dělat celý znova.
1: Jako fakt?
0: Jo.
1: Tak to je teda...
0: Od té doby si už zálohuje pořádně, no, a to bylo teda jako... To by bylo do pláče.
1: To chápu, teda to je mi do pláče úplně zvenku. Kolega, co tady s tebou před chviličkou točil rozhovor na Instagram, tak se mu stalo půl roku zpátky něco podobného a bylo to jako fakt jako peklo. Když muzikant tvoří muziku, tak má nějaký beaty, který odloží do koše, když tvoříš film, tak jsou nějaký scénky, které se do toho filmu nedostanou. Skončí takhle něco v koši, když se tvoří počítačová hra?
0: No, ani ne. U této hry ne. Já jsem teda chtěl ještě, měl jsem nějaký nápady, že by tam byl ještě třeba jeden třetí speciální konec, ale to ani jsem to neměl sepsaný, jenom jsem si to tak jako přál, že by to bylo vlastně fajn, když třeba člověk splní tu hru úplně na 100%, ale vlastně nakonec jsme to vyřešili trofejema, který jsou na Steamu, se dají vlastně udělat ty trofeje, takže může hráč tolik trofej, ale není už tam žádný speciální jako konec.
1: Pár minut zpátky si nakousnul dubbing těch postav, tam jsou jako velký jména, Matěj Rupert, Hugo Tox, James Cole, třeba taky Otto Klempíř, tak podle čeho si ty hlasy přiřazoval těm postavám? Jestli jsou si třeba nějak podobný s tím, jaký jsou v realitě, nebo jak se nad tím přemýšlel?
0: No, vlastně to u té hry bylo docela naopak, že jsem ty postavy, že jsem ty dabery dal takový jako docela zvláštní postavy, že třeba Hugo Tox tam dabuje jako pana Hloubeně, což je takový konspirátor s aluminiovou čepicí na hlavě.
1: Okay.
0: Takže to je trošku jako něco, co on by jako v rávu, si myslím, jako je mu to dost vzdálený. A Klempíř tam dobuje Homelessa bez ruky, bez nohy, kterýho přejel peloton kol při závodech.
1: OK, možná. Tak jenom řekni toho Otu, toho si angažoval ještě předtím, než byl v politice, nebo...
0: Jo, to nabluval 6 let zpátky, jo, to bylo. Ten dubbing se dělal opravdu jako dost dávno a my jsme tenkrát byli jako kamarádi z hudební branže.
1: Jasně, teď bys ho najal podle toho, jak vystupuje?
0: Hele, asi bych ho teďka nenajal.
1: Okay.
0: Ale určitě nechtěl jsem třeba pak nějak jako to ho cancelovat, že bych ho z té hry jako mazal zpět, to přijde jako hloupý.
1: Asi by to bylo i zbytečný. V té hře mluvíš i ty ne nějakou z postav?
0: Mluvím.
1: Tak co je to za postavu, řekni nám hodně něco. A proč jsi ji vybral?
0: Dokonce asi tři nebo čtyři postavy, tam dabuju starou bábu, Novákovou.
1: Ukaž starou bábu.
0: Nedám to teďka zpatra.
1: Dobře, nevadí.
0: Pak dítě tam dabuju, Honzíka, a pak ještě starýho Váňu, takovýho jako tátu. A myslím, že to docela je.
1: Bába, dědek a prostě ještě malej Honzík, taky trošku polarity, dobře. Řekni mi, jak se do té hry promítá vlastně tvůj život, tvoje hodnoty, tvoje představa o světě, nebo jestli to je úplně nějak celý jako mimo?
0: Promítá se tam můj svět jako z toho Rumburka, ve kterém jsem vyrůstal, kde vlastně takovýhle postavy dost jako i byly v realitě, na který tam člověk narážel a jsou tam doteď, teda teďka to ještě teda jako docela...
1: Pozná se v tom teda někdo?
0: Je to větší zážitek. Ne, to jsou taky archetypy, jo, jako tě vyhazovač od herny, jo, vlastně Větej a ty Homelessové a takovýhle jako... No, ale hele, pro mě to je zábava, já prostě si to jako vymýšlím tak, aby to bavilo mě, abych se tím jako u toho zasmál, ale jako nechci tím nic dělit nebo nic vět.
1: Jak moc by ta hra byla jiná, kdybys měl neomezený rozpočet?
0: No, vlastně ta hra je dost taková, jakou jsem jí chtěl. Kdybych chtěl neomezený rozpočet, asi by tam bylo víc cutscén, bylo by tam víc animací. A byla by rychleji hotová.
1: Jasně, to už tady dneska zaznělo. U hodně her je důležitý soundtrack, tak jak to bylo tady s hudbou, nebo jak je to tady s hudbou?
0: Je tady důležitý taky. Já jsem vždycky do těch svých starých her jsem dával různý rapový beaty. Buď co jsem měl jako svoje z nějakých svých tracků, nebo takový, co se mi nehodili na rap, tak třeba se hodili do té hry. A tady tomu bylo stejně tak. Mám tam nějaký beaty od Schiza, který jsou dost jako fajn. Od Krudenze jsou tam asi 2-3 beaty. A mám tam 2 beaty od Čabíce, což je producent Dope Dioli. A vlastně do jednoho z nich jsem udělal i track, který pak zazní v závěrečných titulkách.
1: Tak bys nám ho tak poslat třeba.
0: To bych mohl. A zase to zprostý slovo zase. No, tak.
1: Jako hodně zprostý. Tak minimálně to propípnem třeba, alespoň
0: ale jo, pošlu ti to, je to docela dobrý track. Dělal tam Flux, na konci tam pak skrečuje z hlášek z té hry, že to docela to dobrý.
1: Chtěl jsem se tě zeptat dopředu, jaká hláška z té hry bude legendární, ale to asi blbost teďka říkat.
0: Je tam jedna, kdy vlastně ten hráč se musí vzrušit toho Breovského, jakože se kouká na pornu, musí vybrat jako správnou kombinaci aktérů. Tak říká, a je, něco se mi děje v kalhotách. Že to povede. A to si myslím, že si budou lidi říkat.
1: A to by mohlo zlidovět, teda, protože to je vlastně ještě i docela takový jako hezký a slušný a laskavý téměř. Dobře. Dá se k té hře vracet, nebo si ji zahraješ jednou a dost?
0: Dá. Minimálně je tam ten druhý konec speciální, na který hráč dostane vlastně nápovědu, když tu hru dokončí, tak na konci, když projedou titulky, tak je tam vlastně taková jako nápověda, co by měl udělat, aby se tam dostal. Takže to určitě jako druhý průchod, A pak pokud budou hráči chtít kompletovat ty trofeje, tak myslím, že pár průchodů si dají. Tam vlastně je taková speciální věc, která se jmenuje Galerie smrtí. Uh-huh. A tam, když hráč umře nějakým způsobem, nebo tu hru nějakým způsobem dohraje, tak se mu vlastně jako ukáže obrázek v té galerii, takže dá se jako kompletovat i ta galerie.
1: Kde se k té hře vlastně dostanu? A kdy?
0: Hra vychází 14.5. Bude na Steamu v digitální podobě, kde si ji můžou hráči koupit za 349 korun. A potom ji máme na Zeneke Shopu ve fyzické edici v formě DVDčka, kde jsou ještě bonusy, jsou tam ty staré hry, jsou tam artworky a je tam ten soundtrack, který teda vyjde určitě i tak na Spotify nebo na digitálních distribucích.
1: Kupují si lidi ještě takhle na fyzických nosičích hry, nebo už je to pase?
0: Udělal jsem 500 kusů a především kvůli tomu, že to byly, asi 100 z nich bylo odměny na ten Hidit, který byly 8 let zpátky, kdy ještě ty DVDčka byly podle mě aktuálnější. A říkal jsem si, že to budu stěží se zbavovat těch 500 kusů a už jsou pryč.
1: Justý.
0: Takže teďka dodělám dalších 500. Překvapivě si to lidi kupujou. Myslím si, že spousta z nich to má jako prostě do poličky, jako sběratelský předmět a zároveň je k tomu i kód na ten Steam, takže když to člověk koupí, tak to pak může stáhnout i na tom Steamu.
1: Jako sběratelskou hodnotu pro někoho, kdo hraje hry, věřím tomu, že to bude mít jako velkou. Někdy se stane, že člověku změní život písnička, někdy to, že si prostě přečte knížku, může změnit člověku život hra? Nějaký posunutí, nějakého mindsetu třeba.
0: Já myslím, že spousta mladých kluků se bude chtít dát na dráhu exekutora, potom až to zahraju. Jistě, že to je velká zábava.
1: Dobře. Co si prací na téhle hře nebo na té sérii her ty sám odškrtáváš?
0: No, odškrtávám si obrovskou jako najít správný slovo. Jako dluh těm hráčům, který si to podpořil na tom Hiditu a vlastně těch 8 let se mě na to ptali neustále, když jsem vydal nějakou novou věc, kdy bude hra a já jsem jim neměl co říct, protože jsem čekal na někoho jiného, až prostě něco udělá, co mi slíbil. Takže tohle to mám to z krku teďka, je to hotový. Už jsem si říkal, že nikdy hry dělat nebudu, ale že to bylo jako opravdu frustrující v nějakých chvílích. Ale jak ta hra teďka, jak jsme ji finišovali, tak to zase ve mně zažehlo,
1: že možná
0: lásku, který chtěl.
1: Že možná devítka není poslední.
0: Možná není poslední, uvidíme. Uvidíme, jak to bude mít teďka přijítí u těch hráčů, jestli to budou milovat a prostě měl bych na to třeba tuhle tu stejnou partu, ze kterou jsem to teďka finišoval, tak možná jo.
1: Takže dalších 8 let.
0: To už snad ne. Ale, okay. No, ale ještě pro mě, jako zároveň, asi je pro mě teď přednější dělat film, jo, takže by to bylo třeba film, hra, nevím, no.
1: Ty jsi řekl zajímavou věc, že teda před 25 lety vznikla první ta hra. Jak se mění reakce fanoušků na ty hry a co si myslíš, jak ji přijmou?
0: No, já myslím, že ji přijmou dobře, protože já jsem to dával i testovat vlastně nějakým těm fakt jako starým fanouškům těch her a z toho byli nadšený a říkali, že to je absolutně, to uspokojí vlastně ty lidi, kteří hráli ty staré hry.
1: Bude někdy film podle tebe? Já myslím, že si to tady tak jako nakousnul, že ten požadavek tam byl. Já když jsem koukal na nějaký teaser, tak jsem si říkal, že by tomu film taky slušel, kromě toho komiksu. Tak.
0: Film podle téhle hry? Nevím, ještě jsem nad tím nepřemýšlel. Myslím, že ten jako...
1: Takže když jsem mluvil na začátku rozhovoru dneska o animáku, tak jsi myslel obecně animák nějaký úplně jiného typu.
0: Ne, myslím, jako že někdo navrhoval, že by podle toho mohl být animák podle té hry, což by jako nějaký epizody Brehovského, to myslím, že by určitě mohlo být, ale říkám, musel bych se asi naklonovat, jo, abych to všechno mohl realizovat.
1: Co si z toho všeho teďka bereš ty, když to máš celý za sebou?
0: No, já mám radost, tak já to si beru, že jsem teďka šťastný, těší mě to, že je to hotový a těším se, až to lidi zahrajou.
1: Před chvilkou jsi říkal, že máš plánu točit film, tak jaký film je před tebou?
0: Mám napsaný nový scénář a bohužel nemůžu zatím prozrazovat víc, ale budem natáčet asi až po novém roce, takže teďka to budeme nějaký stát a jako ještě dokončuju další věci, mám o tou desku s Hadesem, která bude taky...
1: No tak to je taky dobrá zpráva.
0: Taky dobrá zpráva.
1: A ta bude venku kdy?
0: ta si myslím, že bude venku koncem června. Už to vlastně to budu dost brzo budu oznamovat.
1: Tak to je docela velký, ne? 14. května hra, no. Na konci června prostě deska.
0: To tak.
1: Příprava na film, natáčení příští rok. Máš to hodně, máš to hodně.
0: To hodně.
1: Tak jsme na závěr dnešního povídání, tak pár otázek. Tak Donald Trump si tě pozve do Bílého domu, tak mě zajímalo, co by podle tebe s tebou chtěl řešit.
0: To jsi mě ptal minule, ani minule, minule jsem byl bezraný. Ale myslím si, že vzhledem tomu, že teďka vychází ta hra, tak třeba bych chtěl angažovat.
1: Takže tam není moje postavička. OK, OK, dobře, tak je rok 2022, studenti historii se probírají prostě tvůrcema her a filmu a tak dál. Co bys chtěl, aby tam o tobě bylo napsaný?
0: No, svobodný nezávislý tvůrce.
1: To věřím, že tam asi bude. Tak ti moc děkuju za návštěvu. Držím palce celý hře. Budu se těšit na komiks, budu se těšit na film a budu se těšit na film a budu se těšit na desku a pak se tady můžeme zase potkat znova.
0: Děkuju, těš se a těšte se posluchači.
1: 14. května vychází nová hra. Martin Pohl, a.k.a. Řezník, hostem aktuálního dílu Spintolku. Děkuju, že posloucháte, díky za návštěvu. Od Majku se loučí Roman Jakub.
2: Roman Jakub a jeho host. Spintalk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na rádiu Spin.

bouncing around, bouncing. Shout out to them people. Back.

0: Rádio Spin Praha. Československý speciál. 962 FM. Rádio Spin.
1: Vítej mezi náma, naše otcové jsou důvod.

0: Praha. Československý speciál. 962 FM. Radio Spin.
1: Já jsem to, co jsem. A svůj život si držím pevně v rukou. Dám ti radu, kámo. Dej si pozor na svoje myšlenky. Protože tvoje myšlenky přecházejí v slova. Dej si pozor na svoje slova, protože tvoje slova přecházejí v činy. Dej si pozor na svoje činy, protože tvoje činy přecházejí v záliby. Dej si pozor na svoje záliby, protože tvoje záliby tvoří tvůj charakter. Dej si pozor na svůj charakter, protože tvůj charakter je tvoje budoucnost. Yeah, Marpo.

0: Československý speciál. Československý speciál. Rádio Spin 96 FM. Be in.
1: Tváříme se, jakoby se nic nedělo, ale děje. Proto je
2: můj koncert
1: tak oblíbený. Probíhá tam něco vzrušivého, o čem se nemluví, ale ty to víš.
2: Tví show
1: slyší od těch mé.
2: Není to ani stejná liga, je to úplně
1: ší.

0: starostí a povinností a poskytnout činnost, která zaměstná, pobaví a povzněsí.
1: Československý speciál s hvězdičkou. Repování bez

buď pyšná, podívej, všechno nám vyšlo, spali na mě limbo, mezi tím vyhrál jsem bingo. Očo synko, běžím jak dingo, z dola se jde těžko, ale nahoře je to fakt simple.

buď pyšná, podívej, všechno nám vyšlo, spali na mě limbo, mezi tím vyhrál jsem bingo. Očo synko, běžím, běžím jak dingo, z dola, stejně těžko, ale nahoře je to fakt simple.

0: Československý speciál. Československý speciál. Rádio Spin 962 FM. Be in.
1: Drahý oči na nebesích, jež dal mi jméno Sergej B. Hasl v ulicích je to, co navždy ctím. Oni vážně mysleli, že už se nevrátím.

co má si dělat? Že se jí zhoršily známky? Paní Nováková, nechci vám nic říkat, ale vaše dcera žije pro párty. Ta holka žije pro párty. Směj se teď, breč až pak. Život sladký jak cukrovka. Sledujeme kouř letět do oblak. Když vech, šner se jak tak oba dva.

slovenský speciál s hvězdičkou. Rapování bez pípání. Radio Scéna. Nejvíc rapu v republice.

nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,

hvězdičkou. Rapování bez pípání. Radio Scéna. Nejvíc rapu v republice.